Rádio. Rádio. Rádio. Ty první u toho, co letí.

Zpátečka Frýlandia. Zpátečka Frýlandia. 1990.

0: Nevaž se, rozvaž se.
1: Jara teatra, tyrá teatra.
0: Pupukate peto.
1: Mrně v Brně, Brní v Trní. Žiho Brní, Brňavka.
0: Trénuj s námi a mluv plynule.
1: Každý všední den po 13. hodině.
0: Nevaž se, rozvaž se.
2: Na mě nevytlážu, to je jazyčisko.
1: Jazyková rozcvička s Free Radiem.

Free Radio. Ty první u toho, co letí.

0: Becky Hill a Jason Status. Becky Hill a Jason Status. Čusté, Chick Style a John. Čusté, Chick Style a John. A který je ten tvůj?
1: Nech si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině.
0: Freebox Free Radio.

mikrofonu zdraví Lukin a přináším novinky z hitparády 107. Frička. Novinka číslo 1, Joel Corey a jeho Whisper. Novinka číslo 2, Music Sounds, Fast Boy. Třetí novinka hitparády,

0: ukázky aktuálních novinek z hitparády 107 Frýčka. Hlasovat pro ně můžete non-stop na známé adrese freeradio.cz/top107.
1: Hitparáda Freeradio a Lukáš Bartl.
2: Freeradio 107 FM.

i v noci. Staň se členem naší rádiové party. Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi. Poslat vzkaz, hlasovku nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší. Spoj se s námi na jedno kliknutí. Právě teď. Apka Free Radio. Ke stažení na App Store a Google Play. Tak na co ještě čekáš?

0: Samo!
1: Nejvíce kultovních retrohitů v brněnském éteru si vylaď každou neděli po 17. hodině na 107 FM. Retro Party Free Radio. Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem z Brna do Prahy a zpět. Pohodlně v nejnovějších soupravách. A přes den každou hodinu. České dráhy. Milujeme vlaky.

0: se bitva. 30-letá válka ovládne hrad Svojanov už tuto sobotu a neděli. Vojáci a jejich bitvy, dobový život a pořádný program. Přijďte zažít historii na vlastní kůži. www.svojanov.cz
1: Prý Radio 107 FM. Právě teď tě hraje.

0: Free Radio. Hudební novinky. To, co právě letí.
1: Natasha Bedingfield.
0: Free Radio. Vždy první u toho, co letí.

0: užijte si nezapomenutelný konec prázdnin. Navštivte Šikland, největší zábavní přírodní park u nás. Zažijte akční divadelní westernové show, trikové umění jezdců na koních. Těšit se můžete na celodenní program Šikland. To jsou společné zážitky, na které děti ani dospělí nezapomenou. Navštivte Šikland ve Zvoli nad Prnštejnem a užijte si nezapomenutelný konec prázdnin. Kompletní program najdete na sikland.cz.
1: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Po cestě v taxíku se obrátí cestující na pana taxikáře s prosbou o pomoc a povídá: prosím vás, ženská je mě nevěrná, potřebuji, abyste šel se mnou domů a dosvědčil její nevěru. Určitě tam bude mít chlapa. Dohodnou se na ceně za tuto službu a vyrazí domů. Když doma v ložnici muž odkryje deku, opravdu je tam ukryt vedle ženy cizí chlap. Manžel vytáhne pistoli, namíří na něj a manželka začne zoufale křičet: Pepo, Pepo, nestřílej! To on koupil náš Mercedes. To on nám zaplatil dovolenou v Karibiku a to on přispívá při tvém platu na chod naší domácnosti. Pepo, prosím tě, nestřílej! Manžel smutně sklopí zbraň, podívá se na pana taxikáře a zeptá se ho: co vy? Co vy byste dělal? No tak to já bych si toho pána přikryl, aby se mi nenachladil.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
1: Teď je pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty. 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete. 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Více na tetadrogerie.cz.
2: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
3: Free Radio 107 FM.
4: Are you ready to party? Here we go. Your drinks in the air and let's make a

0: Za námi Miley Cyrus, 6.57. Dobré ráno, pátek s datem 28. srpna. Roman s vámi na 107 FM nebo na www.freeradio.cz. Přátelé, startujem. Na chvilku Jackson je Rafaela Cara. Rád bude Katsey a nebo Kosmonova Dance avec moi. Gratulačka za chvilku, spojíme to s kalendářem, mrkneme, co zajímavého přináší dnešní den a hlavně, co se stalo v minulosti, počkejte si na to, ať jsme zase o něco chytřejší.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
2: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Free Radio. Free Radio. Jediné opravdu taneční rádio v Brně.

0: Animo, kecej, máme 13 minut po 7 hodině a nejvyšší čas pogratulovat. A mrknout na kalendárium, co zajímavého se událo. Tak v prvé řadě gratulačka. Augustín dneska slaví 23 Augustínů v republice, v Brně jeden kousek. Pokud nějakého Augustína znáte a máte to štěstí, tak popřejte.
1: Pohled do minulosti. Kalendárium Freeradia.
0: My se jdeme podívat, co zajímavého přináší dnešní den, 28. srpen. Koukneme například do roku 1867. To do Prahy byly z Vídně trvalé navráceny české korunovační klenoty. Na roku 1920 proběhlo první oficiální fotbalové utkání československé reprezentace. Roku 1936 v Praze byl slavnostně otevřen první moderní trolejbusový provoz, nebo zprovozněn, ano, na území dnešního Česka. Pravidelný provoz pro veřejnost byl zahájen o den později. Roku 1949 u obce Lipová Lázně na Jesenicku byla objevena krasová jeskyně na Pomezí a roku 1956 byla vyhlášena chráněná krajinná oblast Moravský kras. Narozeniny slaví americký herec a rocker Jack Black, Shania Twain, kanadská country popová zpěvačka a americká herečka Jennifer Coolidge, kterou znáte jako Stiflerovou mámu. Ano, Stiflerova máma. MCBP. Steve Aoki, za chvilku Rehab, bude tu Lucas and Steve a taky Kosmonova.

0: Kosmonova, Dance avec moi, 7 hodin, 29 minut a 40 vteřin k tomu. Zprávy od Katky, pojďme mrknout, co je nového. Jdeme na ně.
1: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
2: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radia.
6: Přeji hezký pátek. Na základní škole Chalabalova v Kohoutovicích včera zaměstnanci otestovali výdej obědů formou švédských stolů. Podle místostarosty Veličky vše fungovalo podle plánu. Švédské stoly nahradí klasický výdej obědů. Cílem je omezit plýtvání jídlem. Státní hrady a zámky se v neděli 30. srpna poprvé otevřou návštěvníkům zdarma. Na vybrané prohlídkové okruhy ale potřeba předem získat bezplatnou vstupenku na webu Národního památkového ústavu. Ve vězení v nizozemském Hágu včera ve věku 84 let zemřel válečný zločinec Radko Mladič. Informaci o úmrtí přinesla srbská média a potvrdili představitel OSN i právník odsouzeného. Někdejší velitel bosensko-srbské armády si odpykával doživotní trest za genocidu a válečné zločiny, jichž se dopustil během války v Bosni v 90. letech minulého století. České volejbalistky uzavřely základní skupinu B na mistrovství Evropy v Brně výhrou nad Bulharskem. To včera porazili 3-0 a skupinu zakončili se 4 vítězstvími z 5 zápasů a 12 body. Před Chile je pouze obhajkyně stříbrných medailí Srbky. V pondělí od 19 hodin čeká Češky osmifinále proti Švédsku.
0: A jdeme omrknout, jak vypadá aktuální doprava. Pozor si dávejte na D1 na 182. kilometru ve směru na Brno. Tady stojí v koloně porouchané nákladní vozidlo a blokuje levý jízdní pruh. Další komplikace nejsou. Koukneme, jak vypadá hustota provozu. Opět velký problém na dálnici D1. Dávejte na to pozor. Ta kolona je už před 178. kilometrem dálnice D1. Začíná někde na úrovni obce Říčky. Tak na to dávejte pozor. Dokonce tady koukám, že možná už i u Domašova vás zastaví ta kolona, kdo jede ve směru na Brno. Tak pozor na to, dneska to máme opravdu velmi dlouhý. Centrum projedete vcelku bez komplikací, vidím, že tady žádné problémy nejsou. Nebouráme, tak musím pochválit. Hezký pátek, šťastnou cestu.
5: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Oproti předešlým dnům dneska po ránu teplo. Aktuálně venku měříme 20 stupňů, odpolední maxima dnes 29 až 32 stupňů Celsia. Tak to bude vypadat dnes. No a přátelé, pokud byste plánovali třeba vyrazit ještě na koupák kvůli tomu hezkému počasí, tak šup šup, nejvyšší čas. Jak to bude s koupalištěmi brněnskými, to vám prozradím za chviličku.

0: Tak přátelé, je před námi poslední víkend koupání. Ano, poslední víkend na brněnských koupalištích. Od září většina zavírá brány. Meteorologové sice slibují, že se teplé počasí na jižní Moravě udrží i v září, ale brněnské koupaliště na to čekat nebudou. Většina venkovních bazénů ve městě ukončí letošní sezónu už pondělí 31. srpna, tedy přesně ve chvíli, kdy končí letní prázdniny. Milovníci koupání tak mají před sebou poslední víkend otevřených bazénů. Tak toho využijte, pokud počasí dovolí, ale vypadá to dobře. Na začátku týdne to vypadalo, že v pátek tropy a v sobotu nějaká přehánka nebo bouřka, která to má ochladit. Nakonec ne, nakonec to vypadá celku v pohodě. Když to omrkneme, to počasí v sobotu slunečno, teploty 26 až 29 stupňů. Ochladit se ještě na poslední chvíli někde na některém z brněnských koupališť si myslím, že bude úplně ideální tip. V neděli 28 až 30. Taky v neděli se bude dát ještě vykoupat. Tak si doužijte poslední koupací víkend v Brně.
1: Prý rádio, prý brněnský rádio.
2: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
3: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
4: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
2: Už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
4: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Hledáš práci, kde dostaneš nástupní bonus, co fakt stojí za to? Daikin Device v Brně hledá nové operátory výroby a dává náborový příspěvek 30 000 korun. K tomu mzdu z bonusy a příplatky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, stravování, penzíko, multisportku a hromadu dalších benefitů. Moderní výroba, stabilní práce a super tým, to je Daikin Device. Více na práce.daikinbrno.cz.
7: Dobrý den, potřebovali bychom pravidelný úklid kanceláří. Jak to u vás funguje?
8: Jednoduše, přijedeme na prohlídku, připravíme nezávaznou cenovou nabídku a v případě zájmu se o úklid postarají naši prověření a vyškolení pracovníci.
7: A mytí oken?
8: To máte v ceně pravidelného úklidu dvakrát ročně zdarma.

0: Česká Clean. Profesionální úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor a bytových domů v Brně. Pro více informací volejte na číslo 603 480 910.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
4: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
5: Je, schořela mi kulma.
6: To vyřeším. Mám přece Richlard. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
7: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
0: Pivnice u Kohoutů slaví už 5. narozeniny. Přijďte 10. září od 17 hodin slavit s námi. Rozdáváme 300 piv a pečenou kýtu zdarma. Večer rozjede DJ Andrew Melk i se svými elektrickými houslemi. A chybět nebude ani narozeninová tombola o skvělé ceny. Tak si udělejte rezervaci a přijďte si užít poslední záblesky léta. Těšíme se na vás 10. září od 5 hodin v Kohoutovicích u Kohoutů.
8: Sunny Day Guláš Fest Sokolnice a Zdeněk Izer Show. 10 týmů vaří guláše, od 3 ochutnáváte, po 5 vyhodnotíte, po 6 Joška Šmukař s cymbálkou, v 8 Zdeněk Izer Show. Po 9 koncerty kapel Alrox Rough Boys. Děti mají zdarma vstup, šlapadla, zmrzku, skákací hra. Dospělí platí 250, guláše v ceně. Sunny Day Guláš Fest, hřiště Sokolnice, 29. srpna. Sunnydayfest.cz.
9: Do Brna, do Prahy.
10: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Brna do Prahy a zpět. Pohodlně v nejnovějších soupravách. A přes den každou hodinu. České dráhy. Milujeme vlaky.

0: Rhythm of the Night, Luna na Free Radio, 7 hodin 55 minut. Aktuálně pojďme mrknout, kam se dá vyrazit.
1: Free Radio, kam vyrazit?
2: Hasiči z Bílovic nad Svitavou vás zvou tuto sobotu na bílovické slavnosti piva. Od 11 hodin se na Těsnohlídkově náměstí představí 7 pivovarů. Chybět ani letos nebudou kolotoče, dětské tetování nebo cukrová vata. Těšit se můžete i na dobré víno, lahůdky z udírny, gyros, pečené maso a na kapely Early Times, Sick Days, Chrousty a Ravenheart. Vstupné je zdarma. Takže tuto sobotu v Bílovicích nad Svitavou od 11 hodin na bílovických slavnostech piva.
0: A my valíme na Jadran. Michal Kury za chvilku. Dál bude Topika a Becky G. Nebo Mabel Bam Bam. Za chvilku mrkneme opět do Brna a chystáme s Jančou Houbovou čerstvé kinonovinky.
3: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
4: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
5: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Přijďte podpořit české reprezentanty v cestě za vítězstvím v turnaji. Brno Beach Pro 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě. Předprodej v síti Ticket Portal. Více na brnobeachpro.cz.
1: Free Radio 107 FM.

0: Girls in Love, tohle je DJ Housket, Jižina Housket, Ramíz. 8:05 jdeme mrknout na silnice.
1: Víme, kde to housne. Doprava Free Rádia.
0: Drobná kolona aktuálně v Kuřimi, přímo v centru, kdo jede aktuálně od Čebína. Mám tady zdržení na 3 minutky maximálně. Mezi Komínem a Žabinami dávejte pozor, tady je taky zdržení pár minutek. Ještě se jdeme podívat taky. D2 aktuálně hlásí průjezd bez komplikací. Kolona je na nájezdu na D1 od D2. Jinak D1, tady jsme měli velké problémy, respektive dlouhou kolonu. Ta kolona se mírně rozjela, koukám, teď vás zastaví za Ostrovačicemi, 178. kilometr, teď je to od 180. až po 196. kolona kamionů v pravém pruhu. V centru města Brna provoz mnohem klidnější, takže nemělo by vás to nikde zdržet. Šťastnou cestu!
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Aktuálně teplota venku 21 stupeň, odpoledne 29 až 32 stupňů Celsia. Má být polojasno, sobota má být slunečná s teplotami kolem 26 až 29 stupňů Celsia. V neděli ještě takový poslední záchvěv 28 až 30 stupňů Celsia. V pondělí pak teploty klesnou na 24 až 26.
1: Free Radio. Hudební novinky.

Free Radio. Jde první u toho, co letí.

0: Kygo, Eva Max, whatever. 12,5 minuty po 8, pojďme mrknout do Brna, co nového. Tak přátelé, čeká nás velká výstavba. Mrtvý areál jaselských kasáren v Brně opět ožívá. Začíná tady nová velká výstavba. Roky plánování a příprav se v areálu bývalých jaselských kasáren v Brně mění ve skutečnost. Developer tam v současné době začal s výstavou první etapy bytového komplexu, který dohromady nabídne kolem 900 bytů. Projekt nese název Akropole Štefánikova. Areál jaselských kasáren bylo potřeba nejdříve vyčistit od náletových dřevin. Ještě uplynulý rok byla na jaře plocha přezdívaná Sherwood zarostlá náletovými dřevinami. Místo se ale postupně změnilo ve staveniště. Původně se mělo jednat o projekt nazvaný Rezidenční park Štefánikova. Nově se jmenuje Akropole Štefánikova a v projektu už si můžete začít vybírat svoje nové bydlení. Tak, zase to tady bude o něco hezčí v tom centru. Pojďme dál. Michal Kury vyrazíme na Jadran za chvilku, ale Farben, bude to taky Flowrida, anebo Mabel, zpátečka.
1: Free Radio, tvý brněnský rádio. Free Radio, Free Radio, Free Radio, 107 FM.

0: Heimlo bam bam, 8:28, pojďme na zprávy.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír Tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
1: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radia.
3: Přeji pěkné ráno. Spálená ulice v Brně se včera vrátila k historickému názvu u synagogy. Ulice lemuje jižní stranu parcely, na které stávala brněnská velká synagoga. Po okupaci ji vypálili nacisté. Odhalení nové uliční tabulky bylo součástí přehlídky židovské kultury Štefelfest. Dnes ráno bylo na obloze k vidění částečné zatmění měsíce. Maximální fáze nastala těsně před 6. hodinou a 13. minutou, kdy byl měsíc těsně nad obzorem. Stín země zakryl až 93% průměru měsíce. Oproti zatmění slunce nebyly potřeba žádné speciální pomůcky. Americký prezident Donald Trump podepsal výnos nařizující přejmenování Ontarijského jezera na Americké jezero. Se změnou názvu jezera na hranici s Kanadou přišel v době vyhrocující se obchodní války se sousední zemí. Nový název bude závazný pro americké úřady, nikoliv pro Kanadu. Čeští basketbalisté podlehli v úvodním utkání skupiny B před kvalifikace o postup na mistrovství Evropy v roce 2029 domácí Belgii 81-92. Porážku neodvrátil ani 20 body Richard Bálint.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radia.
0: Jdeme mrknout na silnice, jak to vypadá kolem Brna na dálnici D1 ve směru od Prahy na Brno. Kolony, dávejte na to pozor, někde od 178. D2 průjezdná aktuálně v pohodě. No a to stejné platí i v centru města Brna. Vidím, že kolony jsou aktuálně nahlášené teď drobné na ulici Bratislavská, taky na Pekandě, na Husové postojíte chviličku. Ještě se koukneme na ulici Pionýrská Lidická kolem Lužáneckého parku, tady je taky drobně zhuštěný provoz a mezi Komínem a Žabinami dávejte pozor, zdržení tak 4-5 minutek. Šťastnou cestu.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Meteorologové pro dnešek hlásí teploty maximálně 29 až 32 stupňů. Teplota venku právě teď 21.
1: LK Clean. Pravidelný úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor nebo bytových domů v Brně s LK Clean za každého počasí. LK Clean Brno @gmail.com

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Slečno, dobrý večer. Smím vás doprovodit domů? Je mi to líto, jsem vdaná. No já jsem taky ženatý a taky je mi to líto.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: go.
1: Where do we go? Lumix, 8 hodin 37 minut, čerstvé kino novinky. Anča připravená, pojďme na ní, pojďme se podívat, na co doporučí Anča Houbová vyrazit do kina. Free radio,
2: novinky v kinech. Historické drama Budapešť 1957, tak to je kinonovinka tohoto týdne. Rok po brutálně potlačeném povstání proti komunistickému režimu se svět mladého židovského chlapce Andora obrací vzhůru nohama. Zatímco se ubité Maďarsko připravuje na okázalé oslavy 1. máje, do Andorova života vstupuje muž tvrdící, že je jeho pravým otcem. László Nemes, nekompromisní filmařský talent a držitel Oscara za snímek Saulův syn, se vrací s mrazivou studií rozpadu jedné rodiny i celé společnosti. Strhující historický film se tak stává děsivou metaforou ztráty svobody v soukolí východoevropských dějin. Pokud jste neznali historii a dějiny Maďarska, tak tenhle film určitě doporučuji. Budapešť 1957.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Brno Beach Pro. 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě.
5: Užijte si nezapomenutelný konec prázdnin. Navštivte Šikland, největší zábavní přírodní park u nás. Zažijte akční divadelní westernové show, trikové umění jezdců na koních. Těšit se můžete na celodenní program Šikland. To jsou společné zážitky, na které děti ani dospělí nezapomenou. Navštivte Šikland ve Zvoli nad Frnštejnem a užijte si nezapomenutelný konec prázdnin. Kompletní program najdete na sikland.cz.
6: Velká balení a ještě větší úspora. Teď je ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Jelen prací prášek 100 praní za 287,90. V prodejnách i na e-shopu. Teď je výhodně. Vždycky.
7: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
8: Free Radio 107 FM. 107 FM.

0: za námi Mesh, Be My Girl. 8.55 na Free Radio. Přesný čas. Co nás čeká dál? No, čerstvé krimi. Za chviličku mrkneme za strážníky městské policie Brno. Mrkneme i za státní policii. Rozradíme čerstvé případy. Teď pár tipů, kam vyrazit.
1: Free Radio. Kam vyrazit?
2: Obec Babice nad Svitavou a farma Buchtových vás srdečně zvou na sobotní akci Selský den. Už tuto sobotu od 13 hodin se můžete těšit na skvělý program pro děti i dospělé s ukázkou techniky i hospodářských zvířat. Chybět nebude ani prodej domácích produktů, hudební program a bohaté občerstvení. Takže už tuto sobotu farma Buchtových, Babice nad Svitavou směrem na Křtiny.
0: A další muzika, Jack Style a Ion. Rád bude taky Dubs a Nelly Furtado. A nebo Melanie C. Hit nachystaný s vámi Roman Koloděj až do 11. hodiny dopolední. No a super poslech, ještě i velká gratulace. Augustín dneska slaví.
3: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Brno má nový podnik. Přijďte objevit Flank. Novou restauraci od Kongusto na Botanické 72. Jak dostanete chuť na pořádný kus masa, lehkou středomořskou kuchyni, Asii nebo českou klasiku? Ve Flanku máte rozhodně na výběr. Flank. Nová chuť Botanické 72.
1: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: Alessandra na Free Radio, 11 minut po deváté, jdeme na čerstvé krimi. Na telefonu připravený pan Jakub Ghanem, mluvčí strážníků městské policie Brno.
1: Krimi zprávy Free Radio. Horká linka.
2: Dobré páteční dopoledne posluchačům i do studia Free Radio. Neuvěřitelné putování drobného křížence měli možnost sledovat brněnští strážníci prostřednictvím svědků a brzy na to i osobně v ulicích. Vše započalo čtvrtečním dopoledním telefonátem na linku 156, kdy kolem jdoucí oznámila z Hybešovy ulice, že mezi tramvajemi a auty pobíhá plachý černý voříšek. Strážnice na operačním středisku hned poslala nejbližší hlídku a informovala odchytovou službu. V mezičase na městské policii dál zvonili telefony a svědci z blízké Bezručovy ulice, Jirchářů i poměrně vzdáleného Schillingrova náměstí hlásili, že pes proběhl kolem nich, ale je vystresovaný a nechce se přiblížit. Více se podařilo zjistit, koho místní lidé se psem občas vídali a dobrala se i přesné adresy. Zastihla tam kamaráda, majitelčina partnera a strážníci od něj získali její telefonní číslo. Pes se podle veškerých informací nenechal od nikoho cizího odchytit, a tak strážníci vzali ženu do služebního vozidla a v zápětí spolu s ní prověřovali volání z Bezručovy ulice, kam se prý zrovna vrátil. Tentokrát ani neutekl, protože ho pohotová žena začala krmit šunkou. Šťastná majitelka si ho tedy mohla převzít a překvapila strážníky, když jim výpravu svého psa vysvětlila. Utekl totiž až z Bohunic, kde vyskočil nízko položeným pootevřeným oknem a správně doběhl až na Staré Brno, kde bydlí její přítel, jehož chtěl navštívit. S ohledem na starosti, které ženě situace způsobila, strážníci upustili od trestu za útěk zvířete a ženu upozornili, že do budoucna by měla podobné situace zabránit. Přeji pěkný víkend a příjemný poslech Free Radia.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.
3: Nastraž uši. Tahle novinka si zase

0: Yolanda, Be Cool a D-Cup, víno Speak Americano, 19 minut po 9. Další krimi, tentokrát od brněnských kriminalistů. Pojďme mrknout opět na telefon.
1: Krimi zprávy Free Radio. Horká linka.
2: Dobré dopoledne. Čtvrteční večer byl pro jihomoravské motocyklisty mimořádně nešťastný. Během pouhých 2 hodin se totiž 4 z nich stali účastníky dopravních nehod. Ve 2 případech šlo o nehody skútrů v Brně, další nehoda se stala na Znojemsku a poslední na Blanensku. Právě poslední z nich měla nejtragičtější následky. U Jedovnic se motocyklistka střetla s osobním vozidlem, jehož řidiči při odbočování vlevo skřížil cestu. Žena svým zraněním na místě podlehla a stala se již 10. obětí srpnových dopravních nehod na jihomoravských silnicích. Před námi je navíc dopravně velmi exponovaný poslední prázdninový víkend. Vyzýváme proto všechny účastníky silničního provozu k maximální opatrnosti, ohledu plnosti a soustředění za volantem i za řídítky, aby se počet obětí dále nerozšiřoval. Přeji pěkný víkend a naslyšenou.

0: AC, I Turn to You, skvělá vzpomínková věc, opět na Free Radio 107 FM. Je jako zpátečka, přesně 9.30 aktuální čas, pojďme na zprávy, za chvilku budeme hledat tajemný film.
1: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
3: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radia.
4: Přeji hezký pátek. Na základní škole Chalabalova v Kohoutovicích včera zaměstnanci otestovali výdej obědů formou švédských stolů. Podle místostarosty Veličky vše fungovalo podle plánu. Švédské stoly nahradí klasický výdej obědů. Cílem je omezit plýtvání jídlem. Státní hrady a zámky se v neděli 30. srpna poprvé otevřou návštěvníkům zdarma. Na vybrané prohlídkové okruhy ale potřeba předem získat bezplatnou vstupenku na webu Národního památkového ústavu. Ve vězení v nizozemském Hágu včera ve věku 84 let zemřel válečný zločinec Radko Mladič. Informaci o úmrtí přinesla srbská média a potvrdili představitel OSN i právník odsouzeného. Někdejší velitel bosensko-srbské armády si odpykával doživotní trest za genocidu a válečné zločiny, jichž se dopustil během války v Bosni v 90. letech minulého století. České volejbalistky uzavřely základní skupinu B na mistrovství Evropy v Brně výhrou nad Bulharskem. To včera porazili 3-0 a skupinu zakončili se 4 vítězstvími z 5 zápasů a 12 body. Předčili je pouze obhajkyně stříbrných medailí Srbky. V pondělí od 19 hodin čeká Češky osmifinále proti Švédsku.
3: Víme, kde to housne. Doprava Free Radio.
0: Vyrážíme na silnici omrknout aktuálně dopravu, jak to vypadá. Pozor si dávejte mezi Brnem a Veverskou Bytýškou. Došlo tady k dopravní nehodě osobního vozidla a náklaďáku. Na místě jsou záchranné složky, dokonce ještě na D1 u Brna. Je to 193. kilometr směrem na Vyškov. Došlo tady k nehodě dodávky a nákladního vozidla. Očekávejte dlouhé zdržení v narůstající koloně. Máme tu dvě komplikace, tak na to dávejte pozor. V centru města provoz máme vcelku hustý. Koukám, zdržení očekávejte na Zvonařce i na Dornichu, taky na Nových Sadech. Tady vidím kolonu, Jihlavská hlásí taky drobné zdržení od Bohunic, no a D1 od Prahy na Brno, respektive od 178. kilometru Ostrovačice. Tady je kolona, šťastnou cestu.
3: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Teplota pomaličku leze nahoru. Aktuálně venku 23 stupňů, odpoledne 29 až 32.
5: LK Clean. Pravidelný úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor nebo bytových domů v Brně s LK Clean za každého počasí. LK Clean Brno @gmail.com.

0: Yourself, tak tohle byl Good Luck Boris Smith tady u nás na Free Radio 107 FM 9.40 aktuálně. Chris Brown, Klase dnes, za chvilku Art Directors a taky Vanguard, gimme, gimme, gimme. Tohle všechno uslyšíte za chviličku i první nápověda z tajemného filmu. Tak se těšte. Budeme nadělovat. Poukázka, voucher v hodnotě 300 Kč na pizza Bombastika, kterou najdete pětkrát v Brně, a to se vyplatí, tak dobře poslouchejte a vyhrávejte.
1: Nevaž se, rozvaž se. Já rád játra, ty rád játra. Popokate peto. Mrně v Brně, vrní v Trní. Žiho Brní Brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se, rozvaž se.
2: Za mě nevytlažu, to je jazyčisko.
1: Jazyková rozcvička s Free Radiem.
3: Do Brna, do Prahy. Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem z Brna do Prahy a zpět. Pohodlně v nejnovějších soupravách. A přes den každou hodinu. České dráhy. Milujeme vlaky.

0: Když práce, tak Daikin. V Brně Slatině už 20 let vyrábíme tepelná čerpadla a součásti do klimatizací. Právě teď hledáme nové kolegy a kolegyně na pozici operátor nebo operátorka výroby. Za nástup získáte náborový příspěvek 30 000 korun. Nabízíme stabilní zaměstnání, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu a další top benefity. Více informací najdete na práce@daikinbrno.cz. Když práce, tak Daikin.
1: Jsem hrdina, jsem hrdina.
2: Co tady blbneš?
1: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
2: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
1: Vše na 211.cz.
2: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
1: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
3: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
4: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
5: Slyšíte bubny? Blíží se bitva. 30letá válka ovládne hrad Svojanov. Už tuto sobotu a neděli. Vojáci a jejich bitvy. Dobový život a pořádný program. Přijďte zažít historii na vlastní kůži. www.svojanov.cz.
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: Právě teď v KIK. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
8: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
9: Já chci hot dog.
10: Já mám chuť na matcha latte.
11: Taky beru hot dog a klid v autě.
8: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
12: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
13: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Přijďte podpořit české reprezentanty v cestě za

0: Vanguard, gimme, gimme, gimme, skvělý remix, Millennium pecka za námi 9.56. Jane, další nový hity, Kill It With The Beat. Rád bude Alessandra Moroso, a nebo taky Molela, ty voli Ancora Bene. Muzika nachystaná. A za chviličku první nápověda z tajemného filmu. Mám takové tušení, včera jsme hledali horor, dneska taky. Jo. Ale velmi známý a jednoduchý. Tak to bude rychlovka. Za chvilku první nápovědu prozradím vám všem, tak dobře poslouchejte a vyhrávejte.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
4: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
5: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: Rádio. Vždy první u toho, co letí. Tajemný film. Tajemný film.
1: A jdeme na tajemný film, máme 7 minutek po 10. Přátelé, tak dobře poslouchejte, první nápověda před námi. Dneska budeme hledat, jak jsem zmiňoval, horor, mysteriózní drama i trochu thriller z Ameriky. Tenhle ten film pochází z roku 2007. Tohle je nápověda číslo 1. Za chvilku dáme další, tak si to promyslete.

0: film. Tajemný film. Na Free Radio.
1: Tajemný film. Přátelé. Pojďme na to. Jdeme na nápovědu číslo 2. Tenhle ten snímek se dostal jsem k nám do českých kin. Poprvé jsme jej mohli vidět 20. září roku 2007. 20. září 2007. V těch amerických kinech byl o pár měsíců dříve, tady byl 13. dubna 2007. Co je zajímavostí, tak například to, že náklady na výrobu tohoto snímku byly nějakých 20 milionů amerických dolarů, celosvětově si pak tento snímek vydělal 118,1 milionů. Z první verze filmu, která byla natočená, tak musela jít pryč veliká část záběrů, které obsahovaly krev a násilí, protože tomuto filmu v Americe hrozil vyšší rating přístupnosti. Podíváme se, přístupnost, tady nevidím, že by byla nějak omezena. Ono, nakonec to bylo asi tak jako trošku uškrcený, jo, proběhla tam nějaká cenzura a tak dále. Tak, ale i tak ten film stojí rozhodně za to. Dvě nápovědy jsou venku, třetí dáme za chvilec.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM. Nastraž uši.

0: film. Tajemný film. Na Fírádiu.
1: Tak, pojďme na nápovědu číslo 3. Přátelé, hlavní postava zde hraje studenta střední školy. V době natáčení měl už ale 28 let. Tak to už nebyl studentem střední školy. Počet mrtvých ve filmu je celkový počet 10. 10 postav v tomhletom filmu zemře. A ještě vám můžu říct tagy k tomuto filmu. To jsou slova, které by vám měly pomoci při pátrání. Podle knihy Muž, žena, smrt, přátelství, vražda, násilí, dívka, tajemství, mládež, strach, záhady policie, vyšetřování, pátrání. A ještě bych k tomu dodal jako bonus domácí vězení. To by mělo stačit. Tři nápovědy jsou venku, tu poslední čtvrtou vám prozradím až po zprávách.

0: Molella, ty volí ancora bene. A tak se to jmenuje. 10.30 zprávy opět Petra, pojďme se podívat se nového, za chvilku doprava počasí. No a hnedka po zprávách prozradíme poslední nápovědu.
1: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Brno Beach Pro. 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě.
2: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radia.
5: Pěkné dopoledne. Spálená ulice se vrátila k historickému názvu u synagogy. Ulice lemuje jižní stranu parcely, na které stávala velká synagoga. Po okupaci ji vypálili nacisté. Letos archeologové odkryli, prozkoumali a znovu zasypali základy stavby. Odhalení nové uliční tabulky bylo součástí přehlídky židovské kultury Štetl, která nabízí řadu dalších akcí v místech bývalé synagogy, například koncerty, prohlídky a divadelní představení. Nejbohatším Čechem je podle časopisu Euro stejně jako loni majitel zbrojařské skupiny CSG Michal Strnad s majetkem 470 miliard korun. Na druhé místo se posunul většinový vlastník energetického a průmyslového holdingu Daniel Křetínský se 432 miliardami. Oba od loňska výrazně zbohatli, Strnad o 140 miliard a Křetínský o 152 miliard korun. Třetí je majitelka finanční skupiny PPF Renata Kellnerová s rodinou, jejichž majetek činí 385 miliard. Po dlouhé nemoci zemřel nejstarší evropský panovník, norský král Harald V., který byl od minulého pondělí v nemocnici v Oslu. Bylo mu 89 let, oznámil to Královský palác. Čeští basketbalisté podlehli v úvodním utkání skupiny G před kvalifikace o postup na mistrovství Evropy v roce 2029 domácí Belgii 81-92. Porážku neodvrátil ani 20 body Richard Bálin.
4: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radia.
0: Omrkneme, jak vypadá aktuální dopravní situace v Brně a okolí. Pozor na D1 na 190 km, je to ve směru na Vyškov. Na krajnici odstavený náklaďák mezi Brnem a Veverskou Bytýškou, došlo tady k dopravní nehodě osobáku a náklaďáku, na místě stále záchranka a policie. Dávejte pozor při průjezdu a na D1 je to na 193. kilometru ve směru na Vyškov, došlo tady k nehodě dodávky a náklaďáku. Buďte opatrní a kdyby něco, ozvěte se, díky.
4: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: 24 stupňů venku, odpoledne 29 až 32. Trošku se nám tam rozfoukalo, uvidíme, jak to bude vypadat odpoledne, ale zítra se dočkáme krásného sluníčkového dne. Jasná obloha, teploty 26 až 29.

0: One in a million, Mark Korn se mi tu a na Free Radio. My jdeme na poslední nápovědu. Tajemný film. Tajemný film. Na Free Radio. Skeduláme trošku jinak. Tajemný film. Už volejte, kdo ví. Já vám v rámci poslední nápovědy můžu prozradit ještě pár slovíček, který vás přiblíží ke správné odpovědi dnešního tajemného filmu. Domácí vězení, šmírování, vraždy, soused. Naleštěná kára, myslím si, že už je to úplně jasný. 790-107-107 soutěžíme o poukázku v hodnotě 300 korun na pizza Bombastika, kterou najdete pětkrát v Brně. Linka telefonní je volná, signál tajemný film zazněl, vy můžete volat studio a kdo ví správnou odpověď dnešního tajemného filmu, může vyhrát tuhletu skvělou poukázku. Ještě vám dám 30 vteřin.
1: Nejoblíbenější hity ve Freeboxu Free Radio. Kašmír. Becky Hill a Chase and Status. Becky Hill a Chase and Status. Čusté, Chick Style a John. Čusté, Chick Style a John. A který je ten tvůj? Nech si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině. Freebox Free Radio. Tajemný film. Tajemný
0: film. Tak já jsem tady teďka trošku měl jakýsi drobný technický problémy, tak snad už se to vyřeší. Každopádně ještě před čtvrtou poslední nápovědou nám tady volal jeden z posluchačů a chtěl hádat. Nevím, jestli nám nefunguje telefon, ale vypadá to, že jo, je to v pohodě. 790-107-107. Tak, můžete volat, ještě vám pár vteřin dám, když ne, tak vám to samozřejmě budu muset prozradit, tu správnou odpověď na dnešní tajemný film, jaký jsme hledali. Krom toho mám takové tušení, že ho dnes budou dávat i v televizi. Tak přátelé, asi je to na mě, nevím, nerozumím, možná nám nefunguje telefon, ale snad to není chyba u nás. Dneska to byla, přátelé, Disturbia. Disturbia! Ano, dnešní tajemný film Disturbia, tak výhru si necháme na příště. A mám pocit, že ho dnes můžeme vidět. Tak se na něj koukneme. Výborný film. Jsem ho viděl, myslím, dvakrát. Armin van Buuren, za chvilku Galantis a bude tu taky Mondo Tech a bude tu Peťa za pár minut.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Sunday Guláš Fest Sokolnice a Zdeněk Izer Show. 10 týmů vaří guláše, od 3 ochutnáváte, po 5 vyhodnotíte, po 6 Joška Šmukař s cymbálkou, v 8 Zdeněk Izer Show. Po 9 koncerty kapel Alrox Rough Boys. Děti mají zdarma vstup, šlapadla, zmrzku, skákací hra. Dospělí platí 250, guláše v ceně. Sunday Guláš Fest, hřiště Sokolnice, 29. srpna. Sundayfest.cz.
3: Schořela mi kulma.
4: To vyřeším. Mám přece Rychlárt. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
5: Jednoduše objednáte.

0: Loďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datart, opravdový elektrospecialista.
1: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
3: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na byd.cz.
4: Brno má nový podnik. Přijďte objevit Flank. Novou restauraci od Kongusto na Botanické 72. Jak dostanete chuť na pořádný kus masa, lehkou středomořskou kuchyni, Asii nebo českou klasiku? Ve Flanku máte rozhodně na výběr. Flank. Nová chuť Botanické 72.
5: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
6: Free Radio 107 FM.

0: London Tech Live na Free Radio, 10.55 a Petra je tady, ahoj.
1: Krásné dopoledne, ahoj.
0: Kam vyrazit? Tak v prvé řadě rozhodně využít poslední možnosti vykoupat se na brněnských koupalištích, protože 31. šluz, konec hotovo.
1: Končí jo.
0: Konec a šáteček. Ale od nás máte tady ještě pár tipů, kam jinam, kromě koupališť.
2: Free Radio. Kam vyrazit? Obec Babice nad Svitavou a Farma Buchtových vás srdečně zvou na sobotní akci Selský den. Už tuto sobotu od 13 hodin se můžete těšit na skvělý program pro děti i dospělé s ukázkou techniky i hospodářských zvířat. Chybět nebude ani prodej domácích produktů, hudební program a bohaté občerstvení. Takže už tuto sobotu Farma Buchtových, Babice nad Svitavou směrem na Křtiny.
0: A u nás skvělá muzika, Kaskáda, novinková Utopia. Dát bude Aztek Pitbull a Gabry Ponte. A muzika, na kterou si zatrsáme, Monkey Circus La Bamba. A dneska v 16 hodin hit paráda Free Radia. Další novinky a hlavně taky hezky promíchaný pořadí podle vašich hlasů s Lukášem Bartlem. To byla taková drobná pozvánka. Co ty budeš dělat dneska večer?
1: Nic.
0: Já taky ne. Tak přátelé, po víkendu, těším se. V pondělí zase 7.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Baví tě auta asi technicky zdatný? Přidej se k AHIFI v Brně. Hledáme montážního technika na odhlučnění a ozvučení vozů. Zkušenosti s AutoHIFI nejsou podmínkou. Náš zkušený tým tě vše potřebné naučí. Čeká tě moderní dílna, zajímavá práce a možnost se rozvíjet. AHIFI, specialisté na odhlučnění vozů, AutoHIFI a prémiovou kosmetiku.
2: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

Dono Maralučenzo na Free Radio po 11. s vámi v tuhle chvíli už Peťa Hlávková, Augustínové mají dneska svátek, přejeme všechno nejlepší. Startují nám za chvíli celebritky, my koukneme za Lilou Citerovou, ta totiž padla z luxusu na tvrdou realitu, brzy bude pořádat bazárek svého oblečení. Teď ale přehled novinek. Free Radio, hudební novinky.

0: na Fee Radio.
1: Lala Ceterová padla z luxusu na tvrdou realitu. Po odchodu od Carlose Vémoly se třemi dětmi odstěhovala z Vémolandu a podle svých slov zůstala bez finanční podpory. Aby vyšla, začala rozprodávat značkové kabelky a také drahé oblečení. Kousky, které budou na jiném bazárku k dostání, nyní sdílí na sociálních sítích a bazárek se uskuteční už brzy v Praze. Teď Kaskáda.
0: Fee Radio. Fee Radio. Fee Radio. 107 FM.

0: Monkey Circus na Free Radio dorazil do naší apky vzkaz ze Zlína, kde se právě ladíme. Mám zahrát nějaký dobrý song na houbaření, tak zdravíme všechny houbaře. Já se zítra vydám prozkoumat terén, tak nám všem držím palce, ať něco najdem. Posílám už za chvíli Emu. A jaká další muzika, že je přichystaná? Zazní i Klas. Nebo Switch Disco Rehab a Sam Felt, za chvíli Peťa se zprávami.
1: Prázdniny končí škola, volá z Lidlu výbava, z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty,
2: pak hrnky,
1: flašky, kufříky, vyměním za kuponky.
2: Škola volá!
3: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
4: Daikin Device v Brně hledá nové zaměstnance na pozici operátor výroby s náborovým příspěvkem 30 000 korun.
5: 30 000 korun.
4: Nabízíme mzdu s příplatky a bonusy, 5 týdnů dovolené, příspěvek na penzíko, dopravu, stravování, multisportku a mnoho dalších top benefitů. Více na práce@daikinbrno.cz. Když práce, tak Daikin. Dejte nám o sobě vědět.
6: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radia.
7: Pěkné dopoledne. Na základní škole Chalabalova v Kohoutovicích včera zaměstnanci otestovali výdej obědů formou švédských stolů. Podle místostarosty městské části pro školství Michala Veličky zkouška dopadla skvěle a vše fungovalo podle plánu. Švédské stoly nahradí klasický výdej obědů od nového školního roku. Cílem je omezit plýtvání jídlem. Inspekce silniční dopravy zastavila na Ostravsku soupravu přetíženou o 57 tun. Převážela jeřáb z německého Magdeburgu do Přerova a bez potřebných povolení projela z Německa přes Polsko do Česka. Celková hmotnost soupravy dosáhla 105 tun. Navíc byla i o 13 metrů delší. Podle inspekce jde o mimořádný případ. Dosud se s takto extrémně přetíženou soupravou nesetkala. Lyžařské areály v Dolomitech vrátí držitelům ski pasů z uplynulých tří zimních sezón část peněz. Krok je součástí opatření, na kterých se areály dohodly s italským antimonopolním úřadem, když prošetřoval chování provozovatelů. Přijímání žádostí začne 15. října. K dispozici je až do vyčerpání 720 milionů korun. České volejbalistky uzavřely základní skupinu B na mistrovství Evropy v Brně výhrou nad Bulharskem 3-0 a skupinu zakončily se 4 vítězstvími z 5 zápasů a 12 body. Předčili je jen obhájkyně stříbrných medailí Srbky. V pondělí od 19 hodin čeká Češky osmifinále proti Švédsku, které po porážce 1-3 s Francií skončilo třetí ve skupině D.
6: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radia.
0: Na příjezdu do Brna po D2 na prvním kilometru od Bratislavy stojí v koloně porouchané vozidlo. Tady je provoz částečně omezen na trase mezi Brnem a Svitavami u Kuřimi. Stojí porouchané nákladní vozidlo a blokuje jeden jízdní pruh. Na trase mezi Brnem a Telnicí u odbočky na Sokolnice i tady stojí odstavený kamion. I tady pozor, kdyby cokoliv, volejte naši dopravní linku nebo využijte apku Frýčka.
6: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: 26 stupňů máme aktuálně v centru města Brna. Ještě během odpoledne očekávejte, že nám to na 30 vystoupá. Jaký nás čeká víkend? Zítra se teploty nejvyšší budou pohybovat kolem 26 stupňů, v neděli kolem 27 stupňů a zítra očekávejte drobné dešťové srážky. Teď už slibovaní Emou.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Jak říkají odborníci, ano, při práci na zahradě se naprosto skvěle odreagujete. Je to dobré pro vaši duši i pro vaši mysl a taky malinko záleží na tom, koho zrovna zakopáváte.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Ladíte vlnu 107 FM, konec letních prázdnin tradičně znamená zvýšený provoz na českých silnicích a s ním také vyšší riziko dopravních nehod a policie proto na tento víkend připravuje celostátní dopravně bezpečnostní akci. Hlídky se zaměří na dodržování rychlosti, alkohol za volantem i pozornost řidičů. Teď už další muzika.
1: Buď s námi ve spojení ve dne i v noci. Staň se členem naší rádiové party. Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi. Poslat vzkaz, hlasovku nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší. Spoj se s námi na jedno kliknutí. Právě teď. Apka Free Radio. Ke stažení na App Store a Google Play. Tak na co ještě čekáš?
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlin.

0: 54,90. Tarčínsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír Tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
1: Pivnice u Kohoutů slaví už 5. narozeniny. Přijďte 10. září od 17 hodin slavit s námi. Rozdáváme 300 piv a pečenou kýtu zdarma. Večer rozjede DJ Andrew Melk i se svými elektrickými houslemi. A chybět nebude ani narozeninová tombola o skvělé ceny. Tak si udělejte rezervaci a přijďte si užít poslední záblesky léta. Těšíme se na vás 10. září od 5 hodin v Kohoutovicích u Kohoutů.
2: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Pervol Gel 75 praní za 259 korun. V prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
3: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
4: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
5: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
0: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Free Radio 107

0: Tom Jones a Mosty na Free Radio, jdem na další muziku. Přichystaná je Enya. Také spojení Chris Cross Amsterdam společně s Willy Williamem. A zazní i Mikolas a Trips.
1: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun. A fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
2: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Přijďte podpořit české reprezentanty v cestě za vítězství.

0: Rádio. Free Rádio.
1: Take it easy, cause there's no stress.

0: Ladíte vlno 107 FM, historická radnice Brna střed na Dominikánské ulici se dnes otevře návštěvníkům a co tam bude, na co se můžete těšit, to se dozvíte za pár chvil, teď přehled novinek.
1: Free Radio, hudební novinky, to, co právě letí.
2: Natasha Bedingfield.
1: Free Radio. Ty první u toho, co letí.

0: Historická radnice Brna Střed na Dominikánské ulici se dnes otevře návštěvníkům při 12. ročníku akce Otevřená radnice. Program začíná ve 14 hodin a nabídne prohlídky běžně nepřístupných prostor, divadlo, koncert, modní přehlídku i večerní promítání filmu s názvem V hlavě. Komentované prohlídky začnou ve 14 hodin, budou až do 17 a budou se konat každou celou hodinu. Po dobu akce bude na místě k dispozici i občerstvení nebo zmrzka a vstup na celý program, včetně večerního promítání. Je zdarma. Teď už Loran Wolf.
1: Free Radio. Tvý brněnský rádio. Free Radio.

0: a Whistle Spart na Free Radio. Jdem na další muziku, jaká bude? Přichystání jsou Aaron Chupa a Little Sis Nora. Zazní i Kašmir a Hana Bolejn. Nebo Jason Derulo.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
3: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radia.
4: Přeji hezký pátek. Radnice Brno-Střed se dnes otevře všem, kteří se chtějí potkat, pobavit a poznat místo, odkud se spravuje centrum Brna trochu jinak než při běžné návštěvě úřadu. Tradiční otevřená radnice nabídne prohlídky historické budovy, divadlo, hudbu, módní přehlídku, výtvarné dílny i večerní kino. Program začne ve 14 hodin komentovanou prohlídkou. Nezaměstnaným se od příštího roku zřejmě sníží podpora. Ministerstvo práce a sociálních věcí připravuje návrh, podle kterého by lidé bez práce mohli dostávat o několik tisíc korun měsíčně méně. Kabinet Andreje Babiše tak chce zvrátit reformu předchozí vlády Petra Fialy, která podporu v nezaměstnanosti naopak zvýšila. Vztahy mezi Kanadou a Spojenými státy se stále zhoršují, a to i dost neobvyklými způsoby. Americký prezident Donald Trump oznámil, že jeho vláda přejmenovává jedno z velkých jezer na hranicích s Kanadou Ontario na americké jezero. Radnice hlavního města Kanady Ottawy naproti tomu zvažuje přejmenování ulice nesoucí Trumpovo jméno na takové, které má amerického prezidenta urážet. Moderní pětibojař Matěj Lukeš je na mistrovství světa v Číně ve finále. Obhájce bronzové medaile dnes ovládl semifinálovou skupinu A. 15. Matouš Tůma nepostoupil. Zítra čeká semifinále Lucii Hlaváčovou a Karolínu Křenkovou. O medaile budou obě kategorie bojovat v neděli.
3: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radia.
0: Na D2 na 6. kilometru z Bratislavy na Brno se v koloně srazilo osobní auto s nákladním. Na místě zasahují záchranné složky a policie. Dálnice je uzavřena a poslední volný sjezd je na exitu 11 Blučina. Pokud můžete, D2 se rozhodně vyhněte. D1, 180. kilometr směrem na Brno, tady stojí v koloně v levém pruhu porouchaná dodávka. Tady očekávejte narůstající zdržení. A v křižovatce ulic Lidická a Koliště v Brně došlo k nehodě elektrokoloběžky. Na místě jsou záchranáři, také policie. I zde počítejte s omezením provozu.
3: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Brno hlásí aktuálně 29 stupňů. Během odpoledne by nám to ještě mělo dostoupat na nějakých 31. Víkend by měl být relativně slunečný. Zítra teploty se budou na svých maximech pohybovat kolem 26, 27 stupňů. To stejné v neděli a pozor, zítra by nám mohlo lehce sprchnout. Teď už další muzika.
5: LK Clean. Pravidelný úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor nebo bytových domů v Brně s LK Clean za každého počasí. LK Clean Brno @gmail.com

0: Free Radio. Free Radio. Novinky v kinech.
1: Fričkem se jdeme podívat, jaké novinky máme v kinech, konkrétně to ví naše Janča Houbová.
2: Pokud plánujete s kamarádkama nebo mamkou dámskou jízdu, tak mám pro vás tip na holčičí americkou komedii Wellness Weekend. Snímek přináší bláznivý příběh tří kamarádek, které touží po zaslouženém odpočinku v luxusním wellness resortu. Ale jejich plány na relaxaci se bleskově hroutí v momentě, kdy se k ním připojí jejich nepředvídatelná a živelná kamarádka. Hlavní hrdinky zažijí nezapomenutelné dny plné absurdních situací a katastrofálních rozhodnutí. Snímek Wellness Weekend láká na ideální koktejl humoru, nespoutané zábavy a nečekaných zvratů, které ukazují, jak tenká hranice dělí poklidnou dovolenou od naprostého chaosu. Prostě je za mě taková normálka, když někam vyrazíte s holkama. Nový film právě teď v kinech Wellness Weekend.
3: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Brno Beach Pro. 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě.
4: Sunday Guláš Fest Sokolnice a Zdeněk Izer Show. 10 týmů vaří guláše, od 3 ochutnáváte, po 5. vyhodnotíte, po 6. Joška Šmukař s cymbálkou, v 8. Zdeněk Izer Show. Po 9. koncerty kapel Alrox Rough Boys. Děti mají zdarma vstup, šlapadla, zmrzku, skákací hra. Dospělí platí 250, guláše v ceně. Sunday Guláš Fest, hřiště Sokolnice, 29. srpna. Sundayfest.cz.
5: Jsem hrdina.
6: Co tady blbneš?
5: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
6: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
5: Vše na 211.cz.
6: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
5: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
7: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
8: Dobrý den, potřebovali bychom pravidelný úklid kanceláří. Jak to u vás funguje?
9: Jednoduše, přijedeme na prohlídku, připravíme nezávaznou cenovou nabídku a v případě zájmu se o úklid postarají naši prověření a vyškolení pracovníci.
8: A mytí oken?
9: To máte v ceně pravidelného úklidu dvakrát ročně zdarma.
10: LK Clean. Profesionální úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor a bytových domů v Brně. Pro více informací volejte na číslo 603 480 910.
11: Svět plný výhod vám

0: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
1: Brno má nový podnik. Přijďte objevit Flank. Novou restauraci od Kongusto na Botanické 72. Jak dostanete chuť na pořádný kus masa, lehkou středomořskou kuchyni, Asii nebo českou klasiku? Ve Flanku máte rozhodně na výběr. Flank. Nová chuť Botanické 72.
2: Free Radio 107.

0: Junajte Sex na Free Radio krátce před 13. hodinou, to je nejvyšší čas představit si další muziku. Za chvíli už Pitbull a Doja Cat. Budou to i Deoro a Chris Brown. Přichystání at the Chainsmokers, za chvíli Kýťa Kolibová.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
2: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Aloha Twister a Aloha Zinger.
3: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
2: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
3: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
2: Více informací v restauracích KFC.
4: Mr. Worldwide.

13. hodině Best Thing, ty nejlepší věci jsou z Free Rádia. Jednoznačně hudební určitě. Timmy Trumpet a Best Thing po 13. S vámi už Kristýna Kolibová, no a za chviličku společně procvičíme jazykolamy. Nejvyšší čas se společně opět podívat před víkendem na nějaký spojení, který nás zase posílí a zase posune. Já myslím, že se těšíte, já se taky těším. Tak jdeme na to, vyberu něco, co se nám hezky bude skládat do pusy. Teď Klingande, za chvilku Chainsmokers a tomu jazykolam. Yes.

0: Nevaž se, rozvaž se.
1: The Chainsmokers předali spoustu energie s hitovkou Selfie a my si jdeme dát dnešní jazykolem, který bude spíš taková říkačka, který si myslím, že je docela jako vtipný, takže si to i zapamatujete docela dobře. Pojďme na to. Není spaní jako spaní, ale spaní spaní. To je spaní a věřím, že tomu rozumíte. Pojďme si to rozebrat. Není spaní jako spaní. Tam je to jasný, tam se to týká spánku, jenom není spaní jako spaní, ale spaní s paní. Spánek s ženou, spaní, to je spaní. A tohle všechno dohromady, myslím si, že není úplně těžké všechno si to zapamatovat a je to spíš taková vtipárnička. Není spaní jako spaní, ale spaní, spaní, to je spaní. Tak si to klidně pojďte takhle jako já herecky jako trošku užít a proměňovat tu intonaci, protože to pomáhá i té hlavě si to hezky zapamatovat. Není spaní jako spaní, ale spaní, spaní, to je spaní. Tak, rozumíte? Pojďte ještě párkrát se mnou pomalej, ať to zvládneme pak rychleji za sebou. Není spaní jako spaní, ale spaní spaní, to je spaní. Není spaní jako spaní, ale spaní spaní, to je spaní. Já si myslím, že je to spíš dneska taková legrácka, ale zase je potřeba se soustředit a zase je potřeba i trošku artikulovat, takže určitě to pomáhá i na to jazyčisko. Tak jdeme na to, kolikrát se to zadaří. Zase zhluboka si musím nadechnout. Tak jdeme na to. Není spaní jako spaní, ale spaní spaní, to je spaní. Není spaní jako spaní, ale spaní spaní, to je spaní. Není spaní jako spaní, No, teď jsem se zasekla, jak jsem se u toho začala smát. Takže přátelé, dneska 2,5krát. Není spaní jako spaní, ale spaní spaní, to je spaní. Myslím si, že to byla taková legranda. Kolikrát jste to zvládli, možná i víckrát než dvakrát. Věřím, že jste to zvládli třeba i 10krát, když se do toho dostanete. Tak se mi klidně pochlupte v naší apce Free Radio, kde můžete nahrát zvukovku.
0: Nevaž se, rozvaž se.
2: Na mě nevypadá, že to je jazyčisko.
0: Jazyková rozcvička s Free Radiem.

0: na Free Radio, tohle je Buono a skvělé zprávy od Peti už se pro vás chystají, ladí. Přihodíme k tomu dopravu a počasí a z hitu třeba Dynamite. Doletí na vlnu 107 FM jako Dynamite Italo Brothers, přihodíme taky Lady Gagu a její Disease. A přidáme i zpátečku Wakefield a Think of You. Takováhle muzika vás čeká v další půlhoďce, kde pro vás chystám i čerstvou burzu práce. Teď ale lehce před půl druhou na Free Radio. Peťa a zprávy.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
2: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Přijďte podpořit české reprezentanty v cestě za vítězství.

0: Více na brnobeachpro.cz. Hledáš práci, kde dostaneš nástupní bonus, co fakt stojí za to? Daikin Device v Brně hledá nové operátory výroby a dává náborový příspěvek 30 000 korun. K tomu mzdu z bonusy a příplatky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, stravování, penzíko, multisportku a hromadu dalších benefitů. Moderní výroba, stabilní práce a super tým, to je Daikin Device. Více na práce.daikinbrno.cz.
1: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
2: Hezké odpoledne. U nákupního střediska Lipsko na Libušině třídě v Kohoutovicích vznikl nový klimapark. Původní dětské hřiště se proměnilo ve veřejný prostor pro děti i dospělé. Jsou tam mlžítka, pítko, nové posezení a zeleň. Součástí je také systém, který podle aktuální teploty automaticky spouští zavlažování a ochlazovací trysky. Klimapark se slavnostně otevře v pondělí ve 14 hodin. Státní hrady a zámky se v neděli poprvé otevřou návštěvníkům zdarma. Na vybrané prohlídkové okruhy je ale potřeba předem získat bezplatnou vstupenku na webu Národního památkového ústavu. Druhý bezplatný den bude následovat v neděli 27. září. Slovenský hudebník Jožo Ráš z kapely Elán přiznal, že tento týden havaroval, když se v Bratislavě srazil s motorkou. Ani jednomu z účastníků nehody se nic vážného nestalo. Zpěvák má sám nešťastnou zkušenost. V roce 1999 ho na motorce srazil německý řidič. Ráš tehdy utrpěl těžké poranění hlavy a 2 měsíce byl v kómatu. Po nehodě se zhruba 2 roky znovu učil chodit a dodnes má zdravotní následky. Tenistka Nikola Bartuňková zvládla na turnaji v Mexiku téměř 3hodinový český souboj s Dariou Vidmanovou a po výhře 6-4, 6-7 a 6-3 postoupila podruhé v kariéře na okruhu WTA Tour do semifinále. O premiérové finále se v generálce na US Open utká s Elis Mertensovou z Belgie.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
3: Páteční odpolední špica, ta bývá přece jenom vždycky o něco hustší, tak s tím radši už teďka počítejte. Kde to vázne o něco víc než obvykle kvůli komplikacím, tak to je v křižovatce ulic Lidická a Kuliště, kde se stala nehoda elektrokoloběžky. Na místě jsou záchranáři a policie, je tam menší zdržení. Na příjezdu do Prštic směrem od Hlíny bouralo auto do stromu, tady došlo ke zranění, projíždí se k Ivadlově. Na dálnici D2 směrem z Bratislavy na Brno, 6. kilometr, v koloně se srazilo osobní auto s nákladním, na místě zasahu záchranáři i policie a dálnice je uzavřená. Poslední volný sjezd je na exitu 11 Blučina. Takže ve směru z Bratislavy na Brno nehoda na dálnici D2, která od 6. kilometru je uzavřená. V podstatě poslední sjezd, kde se dá v pohodě odjet, tak je na exitu 11 Blučina. Tak s tím počítejte, přátelé, tyhle komplikace tam ještě minimálně půl hodiny, hodiny budou. Co dál se teď děje na silnicích, tak dálnice D1 odstavená osobní auta ve směru na Prahu 172. kilometr a taky 180. kilometr směrem na Brno, tady v koloně v levém pruhu je porouchaná dodávka, i tam to může nárazově být nějaké zdržení. Tak takhle nějak to aktuálně vypadá pro Brno a blízké okolí, hlavně komplikace na D2, kdyby stále měli cokoliv dalšího, přihoďte na naši dopravní linku nebo do apky Free Rádia.
1: Dopravní linka Free Rádia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
3: A dneska víme, že máme čekat tropický den, tak už je to tady. Teď v centru města Brna je rovná 30, má to vyskočit ještě tak o 1-2 stupinky nahoru. Uvidíme, kde se to zastaví. K tomu převážně skoro jasná, polojasná obloha, ale k večeru by se mělo začít zatahovat. S tím, že nějaké přeháňky uvidíme, jestli do Brna dorazí. Ono to docela dost divočí v Čechách a těžko říct, jestli se to k nám dost na tu Moravu dostane, nebo to všechno vypijou v Čechách a k nám už nic nedoletí. Ale nějaká pravděpodobnost a snad naděje právě v noci z dneška na zítřek. Zítra po ránu by mělo být kolem 18 stupňů, nejprve více oblačnosti postupně, ale polojasnost, teplotami kolem 26 stupňů. V neděli pak bude ještě o něco teplej, kolem 8 a 29.

0: Centru sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením. Zpracovávání docházky, plán služeb, vykazování úkonů, vyúčtování péče a další činnosti vedoucího zdravotního oddělení. Požadavky vzdělání středoškolské s maturitou nebo vyšší odborné, případně vysokoškolské. Praxe v pobytových sociálních službách, zkušenosti s vedením týmu, výborné organizační a komunikační dovednosti, empatický a vstřícný přístup při komunikaci s klienty a s kolegy. Řidičský průkaz skupiny B je výhodou. Nabízí plný úvazek, 8-hodinové směny od pondělí do pátku, 10. platová třída dle odpracovaných let, dovolená v délce 30 dnů, 5 dnů indispozičního volna v rámci FKSP, příspěvek na stravování a penzijní připojištění. Nástup je možný i hned, po případě dle dohody. Více info na freeradio.cz/burza-práce. A jdeme se podívat i na další nabídku, elektroinženýring. Tak tohle je nabídka, kde by bylo potřeba navrhovat a specifikovat energetické systémy a jejich komponenty. Výběr a technické posuzování baterií, střídačů a měničů, integrace hardwareu se softwarem a energetickým managementem, příprava a provádění testů. Pokud vás tahle nabídka zajímá, je potřeba, abyste měli vysokoškolské vzdělání v elektrotechnice, elektronice a nebo příbuzném technickém oboru. Dále zkušenosti s hardwarem, energetikou nebo průmyslovými technologiemi. Je taky potřeba orientovat se aspoň v některé z těchto oblastí. Bateriové systémy, střídače a měniče, výkonová elektronika, fotovoltaické systémy, řídící systémy, případně energetický management. Angličtina minimálně na úrovni B2 a řidičský průkaz skupiny B. Nabízí plný úvazek, plat 70 až 95 tisíc korun měsíčně, 25 dní dovolené a 5 sick days, flexibilní pracovní doba, možnost práce z domu, příspěvek na stravování, telefon a další benefity. I tuhle nabídku včetně kontaktu najdete na freeradio.cz/burza-práce. Free job
1: na Free Radio. No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
4: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
5: Pivnice U Kohoutů slaví už 5. narozeniny. Přijďte 10. září od 17 hodin slavit s námi. Rozdáváme 300 piv a pečenou kýtu zdarma. Večer rozjede DJ Andrew Melk i se svými elektrickými houslemi. A chybět nebude ani narozeninová tombola o skvělé ceny. Tak si udělejte rezervaci a přijďte si užít poslední záblesky léta. Těšíme se na vás 10. září od 5 hodin v Kohoutovicích U Kohoutů.
6: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: Je, schořela mi kulma.
8: To vyřeším, mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
9: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. 2 týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte 7. hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportál.
11: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
12: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
13: Vážně? A co umí?
12: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
13: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
14: Slyšíte bubny? Blíží se bitva. 30-letá válka ovládne hrad Svojanov už tuto sobotu a neděli. Vojáci a jejich bitvy, dobový život a pořádný program. Přijďte zažít historii na vlastní kůži.
7: www.

0: svojanov.cz.
1: Baví tě auta asi technicky zdatný? Přidej se k AHIFI v Brně. Hledáme montážního technika na odhlučnění a ozvučení vozů. Zkušenosti z AutoHIFI nejsou podmínkou. Náš zkušený tým tě vše potřebné naučí. Čeká tě moderní dílna, zajímavá práce a možnost se rozvíjet. AHIFI, specialisté na odhlučnění vozů, AutoHIFI a prémiovou kosmetiku.
2: Free Radio 107 FM.

0: Free Radio. Novinky v kinech.
1: A mám pro vás i jednu romantickou komedii na jednu noc. V Americe se v poslední době dějí divné věci, takže představa, že v ní bude vládnout strana, která zakáže nemanželský sex, není tak úplně nereálná. Z tohoto brutálního pravidla existuje jedna výjimka. Jediná noc v roce, kdy se nesezdaní mohou spustit kdykoliv, kdekoliv a kolikrát budou chtít. Právě během ní se celý příběh odehrává. Owen tuhle noc nenávidí, zvlášť když ho jeho přítelkyně právě poslala k šípku. Za to zpěvačka Ellie je připravená vyrazit na lov a ráno se probudit s pocitem, že si to užila na 100%. Když na sebe ti dva poprvé náhodou narazí, rozhodně to není láska na první pohled. Dokonce ani chuť se s tím druhým prostě jen tak vyspat, když se to smí. No, jen si tohle šílené pravidlo představte. O tom bude snímek Na jednu noc.

0: roztančený Wakefield a Think of You z roku, tak to vlastně nevím, přátelé. Jo, ale vypadá to na nějaký roky 97-98, prostě poctivý 90-ky ve 13 hodin 58 minut.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
0: A za chvíli tady máme Taylor Swift a Shake It Off. Doplníme to taky Repeat It od Martina Garrixa a Eda Sheerana. A těšit se můžete i na další kousek. Tentokrát se mrkneme do roku 99. Fats and Small Turn Around. Ať uzavřu to své hádání s Wakefield a Think of You, tak pozor, jo, mám dobrý tipy, protože jsem říkala, kolik jsem říkala, 97-98, byl to rok sice 95, ale pořád jsme v 90kách a pořád jsem se trefila. Takže takhle jenom na doladění, no a my se jdeme společně podívat na první tip, co byste mohli podniknout. Mám tu pro vás bílovické slavnosti piva a hned další zajímavý tipy, co podniknout, budou následovat.
3: Free Radio. Kam vyrazit?
4: Hasiči z Bílovic nad Svitavou vás zvou tuto sobotu na bílovické slavnosti piva. Od 11 hodin se na Těsnohlídkově náměstí představí 7 pivovarů. Chybět ani letos nebudou kolotoče, dětské tetování nebo cukrová vata. Těšit se můžete i na dobré víno, lahůdky z udírny, gyros, pečené maso a na kapely Early Times, Sick Days, Chrousty a Ravenheart. Vstupné je zdarma, takže tuto sobotu v Bílovicích nad Svitavou od 11 hodin na bílovických slavnostech piva.
3: Free Radio 107 FM.

0: Rozšejkovaná Taylor Swift, spousta tanečních tónů, který budou po 14. hodině na Free Radio pokračovat. Dneska při pátku 28. srpna, kdy máme poslední ten prázdninový pátek, je na čase podívat se i na to, co můžete o tom víkendu podniknout a že toho bude dost. Dokonce většina koupališť bude mít otevřeno tenhle víkend naposledy, taky na to se podíváme, ale v Brně toho bude mnohem, mnohem víc. Chystají se tady třeba Mezinárodní folklorní festival, který už běží, Slovácké hody, které budou v jedné městské části, Vinohradská letní noc, mrkneme i na částečně na Štetlfest, o kterém tady mluvíme v podstatě skoro celý týden, a taky, že už to taky propuklo, ale až do neděle můžete vyrazit na další zábavu. A ať se nevěnujeme jenom Brnu, tak vás vezmu taky třeba do Lysic, kde mají připraveného něco speciálního v sobotu. Ale o tom až za chvilku po 14. Teď to nejnovější a pohodu s Free Radiem.
1: Free Radio, hudební novinky. To, co právě letí.
2: Natasha Bedingfield.
1: Radio. Vždy první u toho, co letí.

0: rádiu. Kam vyrazit?
1: Dvě folklorní záležitosti v Brně. Jedna už teď běží na nádvoří Nové radnice a na náměstí Svobody. Je to mezinárodní folklorní festival, kam můžete vyrazit na vystoupení souboru z Brna, ale i dalších českých regionů i ze zahraničí. Na programu budou společná vystoupení, tradiční jarmark i sobotní průvod krojovaných centrem města. Tak tohle je pro vás připravené až do konce tohoto týdne. Mezinárodní folklorní festival v centru města Brna, ať už na nádvoří Nové radnice, anebo na Svobodějáku. No a druhá taková folklorní záležitost, na kterou můžete vyrazit, je možná o něco komornější, ale rozhodně ne o to nějaká horší. Naopak, myslím si, že v Jundrově to umí pořádně rozjet na jejich tradičních slováckých hodech. Tak určitě dorazte za touhle skvělou krojovanou chasou, která pro vás má na zítra i v neděli připravený program. Bude tam klasicky průvod, hudba, tanec. Vyrazí se oba dva dny ve 13 hodin právě průvod krásné krojované chasy, a to od tamní Sokolovny k poslechu a tanci vám tam bude hrát Dambořanka. Tak sobotu i neděli si můžete užít v Jundrově. Rozhodně pořádně zajuchejte s těmihle tanečníky a tanečnicemi, kteří si pro vás připravili nádhernou folklorní atmosféru.

0: Přelom milénia a pohoda od Fats and Small Turnaround. Lehce před půl třetí na Free Radio připravený Class I Won't Run Away. Těšit se můžeme i na skvělýho Lud společně se Seanem Paulem a Darlin. A do třetice Dr. Alban a It's My Life z roku 1992. Přesně o půl třetí na zprávy dopravu a počasí.
1: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Brno Beach Pro. 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
5: Pěkné odpoledne. Restaurovaná jídelna a kuchyně na základní a mateřské škole Pastviny v Komíně přivítá 1. září první strávníky. Tento týden proběhla závěrečná prohlídka stavebního úřadu, která uzavírá další z velkých investic do školy. Vysoutěžené náklady na rekonstrukci byly v celkové výši 45 milionů korun. Při dopravní nehodě u Jedovnic zemřela včera večer motorkářka. Narazila do osobního auta, jehož řidič jí při odbočování vlevo skřížil cestu. Svým zraněním na místě podlehla a stala se už 10. obětí srpnových dopravních nehod na jihomoravských silnicích. Včera večer se v kraji staly ještě další 3 nehody s účastí motorkářů. V Brně havarovaly 2 skútry, u nehody policisté zasahovali také na Znojemsku. Po vleklých zdravotních problémech zemřel nejstarší evropský panovník, norský král Harald V., který byl od minulého pondělí v nemocnici v Oslu. Bylo mu 89 let. Po jeho smrti se jeho syn Håkon VIII. Stává novým norským králem.
4: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: A jdeme se společně podívat na silnice v Brně v Králově Poli v Červinkově ulici. Tady je neprůjezdná komunikace, tak na to si dávejte pozor. Jinak, co se týče dálnice D1, tak na 182. u Kývalky ve směru na Brno od Prahy stala se nehoda dodávky s kamionem a zdržení je v koloně od 178. ve směru na Brno od Prahy. Počítejte s tím. Jinak dobrá zpráva z dálnice D2, kde byla nehoda, kvůli které byla dálnice dokonce uzavřena. Tam už by to bylo, mělo být v pohodě. Je průjezdné, nebo tak jako klasicky odpolední špička a na D2 to vždycky houstne, ale už je to průjezdné aspoň co se týče té uzavřené části kvůli nehodě. Jinak odpolední špička, to znamená, že už nám to začíná o něco víc houstnout než obvykle v okolí centra Poříčí, Zvonařky, Gajdoška, Knínička, Ústřední hřbitov, Jihlavská. I tady počítejte minimálně s pár minutami zdržení a kdybyste měli cokoliv dalšího, přidejte na naši dopravní linku.
4: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude počasí Free Radia.
0: A meteorologům to kleplo, dneska máme tropickou 30, zatím teda rovných 30, i když to může ještě o něco vyskočit. K tomu převážně polojasná, skoro jasná obloha, ale té oblačnosti bude postupně k večeru přibývat, až bude večer úplně zataženo. V noci se z dneška na zítřek mohou objevit nějaké přehánky, uvidíme, jestli nám Čechy něco nechají, tam teď prší, ale někdy to k nám dorazí, někdy ne. Každopádně držíme si palce. Do rána by pak mělo být 17-18 stupňů, zítra přes den maxima kolem 26. Nejprve sice zatažená oblačná obloha, ale postupně bude polojasno. V neděli pak převážně je polojasná oblačná obloha s teplotami i kolem 29.
6: LK Clean. Pravidelný úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor nebo bytových domů v Brně s LK Clean za každého počasí. LK Clean Brno @gmail.com

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Časy se mění. Dřív přišel zloděj a zakřičel peníze nebo život. Dneska přijde zloděj a řekne a tady mi to dvakrát podepište.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Letní hry i dětská diskotéka. Večer pak dorazí s řadou oblíbených hitů DJ Karela Hale a po 22. se přesune do sálu Pálava, kde se bude pařit až do 2. hodiny do rána. Vinohradská letní noc začíná dneska v 16 hodin, společenský sál Pálava, areál Bzeneská 23, tak vyrazte do Vinohrad. No a pokud byste chtěli nějaký zajímavý program o víkendu, tak v Brně rozhodně na několika místech si můžete užít Mezinárodní festival židovské kultury Štetl. Fest. Tohle je letos s tématem návraty připomene osudy lidí, rodin, míst, které z města na dlouhá desetiletí zmizely z veřejné paměti. Jeho středobodem se stane místo někdejší velké synagogy, kde se uskuteční koncerty, divadlo, diskuze a spousta dalšího, dokonce i společná oslava šabatu. Tak tohle je Štetlfest, který bude probíhat nejenom o víkendu, ale probíhá i dnes, tak se určitě podívejte na ten bohatý program, který vám Štetlfest nabízí. No a za chvilku se podívám i za Brno, kde pro vás je o víkendu připravená nějaká zábava. K tomu za chvíli James Blunt, anebo Lud a Sean Paul, darling.
1: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
2: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek. Je-li bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
1: Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!
3: Teď je pro vás máme extra várku slev, pro které stojí za to přijít. Objevte slevu 40% na celé značky Senzodyn, Elmex a Meridol nebo velkou ústní vodu Listerin za 99,90. Více na tetadrogerie.cz.
4: Tak kam to dneska bude? Do práce? Na schůzku? Nebo domů?
5: A víte, co je na tom nejlepší? S Taxi Impuls se vám každá tahle cesta může vrátit zpátky.
4: Za každou jízdu sbíráte body a ty jednoduše proměníte za kredit na další jízdy.
5: Takže čím víc jezdíte, tím méně platíte.
4: Stáhněte si aplikaci Taxi Impuls a ušetřete.
6: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
7: Brno má nový podnik. Přijďte objevit Flank. Novou restauraci od Kongusto na Botanické 72. Jak dostanete chuť na pořádný kus masa, lehkou středomořskou kuchyni, Asii nebo českou klasiku? Ve Flanku máte rozhodně na výběr. Flank. Nová chuť Botanické 72.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
9: Vytvořeno s použitím AI.
10: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
11: Free Radio 107 FM.

0: dát ramínko na Free Radio nikdy neuškodí. Tohle je Luke, Sean Paul a jejich Darlin. A my se společně jdeme podívat do Lisic.
1: Free Radio, kam vyrazit?
0: Protože už zítra na prvním nádvoří státního zámku Lisice si pro vás připravili přehlídku praporečníků a bude to show se vším všudy. Těšit se můžete na samotné praporečníky, ukázky zbraní ze 16. století, taky školu šermu pro děti i dobový piknik v zámeckých zahradách. Program vyvrcholí večerním tanečním představením i s videomappingem. Takže to bude taková jako letem světem historií dokonce do 16. století a pak zase na pak do té největší moderny, když tam bude i videomapping, tak to bude opravdu se prolínat úplně všechno se vším. A určitě zábava pro rodiny s dětmi. Už zítra od 13 hodin přehlídka praporečníků na zámku Lisice s bohatým programem.

0: Doktor Alban a It's My Life z roku 1992, co nás čeká dál, za chvilku je tu Eiffel 65 a Loredana Berté Bestiale. A těšit se můžete i na novoty, třeba Ava Max, Bia a jejich Energy. A taky něco trošku staršího, ale pořád skvělého tanečního, Swedish House Mafia, Heaven Takes You Home. A těch hitů, který si v následující hodině budeme užívat, bude mnohem víc. Máme přesný čas 14 hodin 58 minut. Seřiďte hodinky.
1: Prázdniny končí škola, volá z Lidlu výbava, z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
2: Pak hrnky,
1: flašky, kufříky, vyměním za kuponky.
2: Škola volá!
3: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
4: Užijte si nezapomenutelný konec prázdnin. Navštivte Šikland, největší zábavní přírodní park u nás. Zažijte akční divadelní westernové show, trikové umění jezdců na koních. Těšit se můžete na celodenní program Šikland. To jsou společné zážitky, na které děti ani dospělí nezapomenou. Navštivte Šikland ve Zvoli nad Prnštejnem a užijte si nezapomenutelný konec prázdnin. Kompletní program najdete na sikland.cz.
5: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

Live v Dash Berlin a Paul Road po 15. hodině. Posloucháte při pátku 28. srpna, kdy slaví svátek Augustín. Ať už s tvrdým, tak i s měkkým Augustín, tak přejeme klukům všechno nejlepší. Samozřejmě i vám, kteří máte dneska narozeniny nebo jiné důvody k oslavám, třeba nějaké vaše výročí, připomínka vaší svatby, nebo jste spolu už takhle dlouho, třeba 10, 20 let, krásný. Tak ať si ten svůj den pořádně užijete, posíláme novinku od Ava Max, Bia Energy. No a já jsem si pro vás téhle hodince připravila dvě takové zajímavosti, které se budou týkat povolání. Nejprve si v rámci frajera Luzera řekneme povolání, jestli se to tak dá nazvat, který si myslím, že je úplně nejtěžší na světě a je potřeba to nepodceňovat a velmi si toho vážit. A potom se podíváme v rámci dnešního moudra na jako velmi specifický až neuvěřitelný povolání, který fakt existují, za který dostávají lidi peníze a myslím si, že spousta z nás by něco z toho klidně rádo dělalo, anebo naopak nechápe, že vůbec tohle někdo chce dělat. Tak po 15. hodině spousta takovýchhle zajímavostí týkající se zaměstnání. Ava Max, Bia připravený, no a k tomu všemu teď i to nejnovější. Free Radio.

0: frajer nebo loser?
1: No, já jsem nastavená samozřejmě spíš jako frajersky, spíš tak nějak pozitivně na ty příběhy, které nás posilují a které třeba někoho pochválí. A teď tady mám něco takového obecného. Určitě takový jako nejtěžší povolání na světě. Je to v podstatě práce 24/7 a jak ukázal výzkum, tak je to mnohem víc stresující a mnohem náročnější než klasická práce. Já myslím, že už tušíte, kam tím směřuju. Ano, je to mateřství. Není to jenom pocit, několik studií ukazuje, že rodiče pečující o děti doma často zažívají vyšší míru stresu než v zaměstnání. Téměř třetina rodičů. V jednom průzkumu dokonce uvedla, že celodenní péče o děti je náročnější než jejich práce. Důvod? Žádná pracovní doba, žádná pauza, žádná dovolená, žádná možnost takzvaně vypnout. Péče o děti 24/7, kdy samozřejmě děláte něco, co vám za to stojí a děláte to jako rádi, ale zároveň to není až taková legrace, jak někteří říkají, no jo, však ty seš na té mateřské dovolené. Oh. No, každopádně, rozhodně bych chtěla vyzdvihnout právě maminky, ale i tatínky, kteří se doma, ať už podílí více či méně, ale co doufám, že v téhle době už co nejvíce na tom, aby toto doma nějak fungovalo. Takže dnešní frajerky, rozhodně maminky, případně tatínci, kteří jsou na té rodičovské dovolené, tak já myslím, že spousta z vás nás teďka poslouchá a kýváte a říkáte si, jo, je to náročný, ale jako stojí mi to za to, tak pro vás speciálně tady mám novinku There is a Star. Jste skvělí, jste naše velký hvězdy. Na

0: Oh yeah, na Free Radio lehce před půl čtvrtou tahle skvělá zpátečka od DJ Serla a Sahara Rave. No a co bude dál? Po půl se můžete těšit třeba na Italo Brothers. Naducaný kousek Loud and Wild doplníme Timmy Trumpetem, Krank a jejich Al Pacino. A do třetice vypustíme i novinku Fast Boy a Music Sounds. Taková letní veselost i tohle nás čeká. Přesně o půl čtvrté doprava.
1: Sunday Guláš Fest Sokolnice a Zdeněk Izer Show. 10 týmů vaří guláše. Od 3 ochutnáváte, po 5 vyhodnotíte, po 6 Joška Šmukař s cymbálkou. V 8 Zdeněk Izer Show. Po 9 koncerty kapel Alrox Rough Boys. Děti mají zdarma vstup, šlapadla, zmrzku, skákací hra. Dospělí platí 250. Guláše v ceně. Sunday Guláš Fest v hřiště Sokolnice 29. srpna. Sundayfest.cz.
2: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
3: Světová série v beach volejbalu opět v Brně.
4: Přijďte podpořit české reprezentanty v cestě za vítězstvím v turnaji.
3: Brno Beach Pro 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě. Předprodej v síti Ticketportál. Více na brnobeachpro.cz.
5: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: No, Brno nám celkem zčervenelo takhle při pátku odpoledne, kdy je ta špička vždycky o něco náročnější a je vidět, že už ty prázdniny přece jenom končí a ještě k tomu máme Brno dost i rozkopané, takže v okolí centra, ať už jedete Poříčím, Zvonařkou, Křenovou, Dornichem, Gajdoškou, Kněžickou, Jihlavskou, ta tady těch tradičních místech počítejte minimálně kolem 5 minut zdržení. Kde jsou další komplikace a kde se popojíždí na dálnici D1 ve směru z Brna na Vyškov. 204. kilometr tady se v koloně srazila dvě osobní auta a blokují jeden jízdní pruh. Další komplikace jsou taky u Kývalky ve směru na Brno od Prahy. 182. tady se stala nehoda dodávky s kamionem, ale očekávejte zdržení ještě od 178. pokud jedete ve směru od Prahy na Brno. A do třetice pak odstavené auto po nehodě a to na příjezdu do Brna směrem od Pohořelic. Tak i tady pozor, a kdybyste měli cokoliv dalšího, přidejte do apky Free Rádia nebo do dopravní linku.
5: Dopravní linka Free Rádia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: Centrum města Brna teď kolem 31 stupňů. Už by to pomalu mělo být i dnešní maximum s tím, že po zbytek dnešního odpoledne bude převážně polojasno, k večeru ale bude přibývat oblačnosti a večer se zatáhne. Nějaká pravděpodobnost nočních srážek tu je z dneška na zítřek, tak budeme si držet palce, ať nám to ty zahrady zalije. Do rána potom kolem 18 stupňů s tím, že přes den zítra ochlazení maxima kolem 26. Mělo by být nejprve po ránu více oblačnosti postupně, ale polojasno k večeru i skoro jasno. No a v neděli sice bude více oblačnosti, ale za to bude tepleji i kolem 29. Co nás čeká dál? Za chvilku moudro, ve kterém se podíváme na velmi neobvyklá povolání, která fakt existují a budete koukat, že vůbec existují, až za to někdo má prachy. Teď ale Italo Brothers, pojďme je pustit ke slovu Loud and Wild.

0: Buď chytřejší než rádio. Buď chytřejší než rádio.
1: Pokud vás, přátelé, práce úplně nenaplňuje, ta, co teďka děláte, jaký máte zaměstnání a říkáte se, co bych mohl dělat jiného. Nevím teda, jestli tyhle zaměstnání jsou nabízený i v Česku. Každopádně jsou to fakt jako neskutečný bizáry. Něco byste asi dělat nechtěli, ale něco za ty prachy úplně klidně. Tak pojďme na to. Mám tady soudce pachu, odborník na tělesný pach. Člověk, který čichá cizím lidem pod paží, aby otestoval deodoranty, ústní vodu a podobně. Tak to za tohle člověk dostává 90 tisíc korun měsíčně. Nevím, jestli by se vám to úplně chtělo dělat, ale částka nezní vůbec špatně. Pak tu máme profesionálního spáče. Tak tohle, o tom jsme tady kdysi dávno mluvili. Člověk, který testuje postele a polštáře v luxusních hotelech, za to má měsíčně 37 tisíc korun. Proč ne? Lovci hadího jedu. Nechá se zakousnout hadem do skleničky a za to má necelých 70 tisíc korun měsíčně. Tak pokud se nebojíte hadu ani uštknutí, proč ne? Rozlišovač pohlaví kuřat. Jedna z nejhůře automatizovatelných prací, za kterou hlavně teda asi v USA je to nějaká specialitka, dostává takový rozlišovač pohlaví kuřat skoro 1,5 milionu korun za rok. Není teda měsíční plat, ale je to roční a dobře, zajímavý. Pak tu máme další pozici, zajímavé zaměstnání, sledovač schnutí barvy. Fakt ten člověk jenom kouká, jak schne barva. A za to má 75 tisíc korun měsíčně. Bezvadný. Chůva pro pandy, krmení, mazlení, úklid pandích mláďat, tak tohle všechno stojí vás měsíčně, nebo dostanete teda 56 tisíc korun plus ještě ubytování. Tak pokud milujete pandy, zvířátka, další tip, jak se můžete zabezpečit, pak tu mám

0: že to nezní zas tak špatně. Tak pár tipů pro vás.
1: Našli se prachy, hledá se majitel. A víte, co to znamená? Ano! Ano!

0: svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Jsem hrdina.
3: Co tady blbneš?
2: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
3: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
4: Vše na 211.cz.
3: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
2: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
5: Baví tě auta asi technicky zdatný? Přidej se k AHIFI v Brně. Hledáme montážního technika na odhlučnění a ozvučení vozů. Zkušenosti s AutoHIFI nejsou podmínkou. Náš zkušený tým tě vše potřebné naučí. Čeká tě moderní dílna, zajímavá práce a možnost se rozvíjet. AHIFI, specialisté na odhlučnění vozů, AutoHIFI a prémiovou kosmetiku.
6: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
7: Free Radio 107 FM. 107 FM.

poslední víkend teď o prázdninách slibuje taky poslední koupačky na většině brněnských koupalištích. Je to tak s koncem prázdniny, přestože třeba ještě příští týden a ten další to vypadá, že by mohlo být příjemně kolem 25 a slunečné počasí, tak bazény zřejmě zavřou. Pojďme si říct, kde konkrétně a jak to vlastně bude. Poslední provozní den v pondělí 31. srpna vyhlásilo koupaliště Riviera i Zábrdovice. Stejný termín uvádí i menší koupaliště v Králově Poli, tedy naposledy v pondělí 31. srpna. Už delší dobu má zavřeno akvapark Kohoutovice, tam je to pro veřejnost mimo provoz úplně, ale areál má technickou odstávku a potrvá až do 20. září, ale v akvaparku pak zase budeme moct dovádět právě potom 20. září. Jak to bude s Kraví horou? Vypadá to, že i tam zavřou úplně stejně jako na Zábrdovicích a na Riviéře, tedy v pondělí 31. srpna. I přesto, že 50-metrový bazén má dohřívanou vodu, tak letos to nějak prodlužovat neplánují. Do středy příští týden budou mít otevřeno na malém koupališti v Juliánově, pak taky padla. No a kde jsou vstřícnější a budou to řešit podle počasí, tak to je koupák Dobrák v Králově Poli, kde v případě teplého počasí nechají otevřeno, takže tady je to takové jako otevřený podle toho, jak se zadaří s tím počasím. No a wellness Kuřim zůstává v provozu i v září, byť podobně jako v Dobráku, už jen za pěkného počasí a se zkrácenou otevírací dobou. Tak vypadá to, přátelé, že pokud se chcete pořádně v Brně očáchnout na koupáku, tak teď o víkendu máte opravdu poslední příležitost. Uvidíme, jak to bude pak s Dobrákem a wellness v Kuřimi. Tam možná to ještě natáhnou, ale opravdu záleží na počasí, který podle mě vypadá docela dobře, ale zase nevlastním koupák, takže nevím, jak se rozhodnou. Medezem a Make It Happen, k tomu za chvilku novinka Fast Boy a Music Sounds.

0: novinková muzika na Free Radio, to jsou Fast Boy a jejich Music Sounds v 15 hodin 56 minut.
1: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
2: Když práce, tak Daikin. V Brně Slatině už 20 let vyrábíme tepelná čerpadla a součásti do klimatizací. Právě teď hledáme nové kolegy a kolegyně na pozici operátor nebo operátorka výroby. Za nástup získáte náborový příspěvek 30 000 korun. Nabízíme stabilní zaměstnání, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu a další top benefity. Více informací najdete na práce.daikinbrno.cz. Když práce, tak Daikin.
3: Pivnice U Kohoutů slaví už 5. narozeniny. Přijďte 10. září od 17 hodin slavit s námi. Rozdáváme 300 piv a pečenou kýtu zdarma. Večer rozjede DJ Andrew Melk i se svými elektrickými houslemi. A chybět nebude ani narozeninová tombola o skvělé ceny. Tak si udělejte rezervaci a přijďte si užít poslední záblesky léta. Těšíme se na vás 10. září od 5 hodin v Kohoutovicích U Kohoutů.
0: A odpolední free party lehce před 16. hodinou uzavřeme dvěma kousky. Bude tady Believe Shooting Stars, taky Kači, a nebo Fearless. A pak už se můžete těšit na hitparádu 107 Frýčka, jak se zvyklí, s Lukinem Bartlem. Těch nejlepších 50 kousků, který si poslechneme, samozřejmě všech 107 najdete na našem webu. No a už za pár chvil se dozvíte taky 4 novinky, které na vlnu 107 FM naskočí a které díky hitparádě se budou snažit, aby vás zaujali a bavili. Tak uvidíme, určitě hlasujte hned, jak budete mít možnost. Díky za to, že jste toho součástí. Za chvilku hitparáda, víkend si užijte naplno, poslední prázdninový je takový trošku smutný, ale o to věřím, že bude více plný zážitků a zábavy, tak ať to stojí za to a budu se těšit zase v pondělí. Čau, ahoj!
4: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.
5: Hmm?

0: Free Radio. Hitparáda Free Radio. Kostadvička Fríčka. Největší hitparáda českého éteru.
1: Čau tutti, hello everybody, vážení a milí posluchači, opět je to tady, posloucháte Free Radio, kde právě teď moje maličkost Lukáš Bartl vítá všechny posluchače u startu největšího hudebního žebříčku v českém éteru. Je super, že posloucháte, protože před sebou máme kompletně celé 1018. kolo hitparády 107. Fríčka. Jako první bod programu bude klasicky hlasování. Během uplynulého týdne jste se na webu freeradio.cz/top107 mohli podílet na sestavování aktuálního pořadí a mohli jste svými hlasy podporovat svoje oblíbené hity. Musím říct, že tento týden byla vaše podpora opravdu astronomická. Počítadlo Free Radia se zastavilo na čísle 7352 hlasů! 7352 hlasů. Fantastický výsledek. A já za všechny hlasy jménem celého týmu mockrát děkuji. Máme tady poslední prázdninovou hitparádu a k tomu ještě hlasovací rekordy. Musím uznat, že jste skvělí. Povedlo se a je to krásná práce. V minulém kole jste hlasovali takto. Kdo náhodou neslyšel finále minulého týdne, tyto tři pecky byly zvoleny jako nejlepší. Třetí pozice Hard to be Humble, Mikolas a také Trips. Druhé místo minulé kolo, skladba Joyride a Oliver Tree a jednička minulé kolo, Need You Now, Sigma, Dutch and Graft a taky Profesor Green. To znamená, že minulé kolo si zlatou medaili odnesla Sigma, nebo odnesl projekt Sigma do Velké Británie. Jak to bude tento týden, to uvidíme. Minulé kolo bylo hodně zajímavé a plné zvratů a překvapení. Tento týden odhaduju, že by to mohlo vypadat ještě líp, protože hlasování tento týden mluví úplně za vše. Teď už ale rychlý přesun k dalšímu bodu hitparády a tím jsou samozřejmě dnešní odpadlíci. Do dalšího kola nepostoupí tyto skladby. Po 42 týdnech se s námi loučí Freischwimmer a René a taky skladba Sky Falling Down.

tady odpadlík hit parády 107 Frička pro tento týden. Je to celkem krátká doba. O už po 10 kolech jste vyloučili skladbu Manhattan. Čtvrtým odpadlíkem tohoto kola se tedy stává Carlita a Sophie Tucker se skladbou Manhattan. Konec po 10 týdnech.

0: Aktuální odpadlíci 1018. kola hitparády 107. Frička. Všechny důležité body máme v tuto chvilku za sebou a hned potom, co nám odpadlíci uvolnili místo, můžeme hitparádu doplnit čerstvými novinkami. První novinka, kterou si teď pustíme, pochází z Austrálie. I když hudební producent a DJ Sonny Fodera dlouhodobě žije a pracuje v Londýně, pořád je to rodák z Austrálie. Novinka se jmenuje Say Something, tedy řekni něco. A asi to nebude úplná náhoda, že vokály k této novince naspívala Rebecca Clare Hill, anglická zpěvačka a skladatelka, známější pod svým uměleckým jménem jako Becky Hill. Protože i Becky pochází z Velké Británie a docela často pracuje právě v Londýně. První novinka je připravená, takže můžeme začít. Ladíte Free Radio 107 FM, příjemný poslech a skvělou zábavu přeje Lukin. Teď už se pohodlně usaďte a pořádně si to dneska vychutnejte. Dámy a pánové, chlapci a dívky, máme tu start 1018. hitparády 107. Frička. Novinka číslo 1, Sonny Fodera a Becky Hill. Say Something.
1: Free Radio.
2: Free Radio.
1: Hitparáda Free Radio.

0: Další skvělou novinku pro tento týden připravil samotný Faruko. Název této skladby je Madrid. Carlos Efrén Reyes Rosado, profesionálně známý jako Faruko, je portorický zpěvák, skladatel, rapper a hudební producent. Jeho skladby se proslavily po celém světě, a to hlavně díky kolaboraci s dalšími hvězdami, jako jsou například J Balvin, Don Omar, Daddy Yankee a tak dále a tak dále. Novinka Madrid je v jeho klasickém latinskoamerickém stylu a snad je to skladba, která vás v závěru prázdnin ještě tak maličko rozhoupe a rozproudí. Pojďme si to hezky poslechnout. 106. startovní pozice, novinka s číslem 2, Faruko a skladba Madrid.
1: Free Radio. Free Radio. 107. Fríčka. Přehlídka 107 nejoblíbenějších hitů. Novinka hitparády.

0: Teď už je připravená třetí novinka hitparády a o tu se postaral Robin Schulz, i když popravdě není to tak úplně jeho skladba. Hned vysvětlím. Take It Slow, Bullet je single od německého DJe Robina Schulze a, to je důležité, od francouzského producenta Watermeta, který vyšel 14. srpna 2026 pod hlavičkou Spinning Records a taky pod Warner Music. Ovšem tentokrát se jedná o moderní letní rework ikonického klubového hitu Bullet, se kterým právě Watermet celosvětově prorazil už v roce 2014. Podle melodie 100% poznáte, ale otázkou je, jak se bude tahle nová verze lidem líbit. Hlasování bude opět na vás. 105. místo pro tento týden, třetí novinka hitparády, Robin Schulz a Watermet, Take It Slow, Bullet.
1: Free Radio. 107. Fríčka.

0: Na závěr novinek nás čeká ochutnávka ze Slovenska. Ano, konečně tady bude zase slovenská vlaječka. S poslední novinkou přichází slovenská zpěvačka, hudebnice a také tanečnice Dominika Mirgová. Domču určitě znáte, jen pro informaci, narodila se 23. prosince 1991 v Trnavě. Na novince Já na to mám spolupracovali i Kali, což je slovenský rapper, pochází z bratislavské části Petržalka a na hiphopové scéně působí už od roku 2008. Své debutové album, nazvané Pod maskou je pravda, vydal v roce 2010. K těmto dvěma umělcům se připojil ještě geniální slovenský zpěvák a skladatel a hudební producent a zvukový inženýr Alan Murin. Alan Murin působí na slovenské hudební scéně od roku 2019, no a celá tahle trojice nastupuje do hitparády Free Radia s novinkou Já na to mám. 104. místo Free Radio 107 FM, 104. místo Dominika Mirgová, Kali a Alan Murin, Já na to mám.
1: Free Radio, hitparáda Free Radia, 107. Fríčka.

0: Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radio. Přehlídka 107 nejoblíbenějších hitů.
1: Novinky máme za sebou, dámy a pánové, hitparáda 107. Fríčka pokračuje vesele dál. My se podíváme na krátkou rekapitulaci aktuálních novinek, no a po nich už samozřejmě 50. pozice hitparády pro tento týden. Takže k novinkám, 107. místo v tomto kole, nebo v rámci 1018. kola, Sony Fodera, Becky Hill a skladba Say Something. Druhá novinka hitparády v tomto kole, Faruko a jeho Madrid, 106. pozice.

0: gratulace, novinek je za námi, hladíte Free Radio 107 FM a také hitparádu 107 Fríčka s pořadovým číslem 1018 a po novinkách, včetně rekapitulace, skočíme na místo 50. 50. pozice pro tento týden Empress When It Feels Right.
1: Nejoblíbenější hity ve Freeboxu Free Radio. Kašmír.

0: světová série v beach volejbalu opět v Brně. Brno Beach Pro. 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
4: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
5: Free Radio. Kam vyrazit?
6: Obec Babice nad Svitavou a farma Buchtových vás srdečně zvou na sobotní akci Selský den. Už tuto sobotu od 13 hodin se můžete těšit na skvělý program pro děti i dospělé s ukázkou techniky i hospodářských zvířat. Chybět nebude ani prodej domácích produktů, hudební program a bohaté občerstvení. Takže už tuto sobotu farma Buchtových, Babice nad Svitavou směrem na Křtiny.
5: Free Radio.
2: Hitparáda Free Radio.
5: Absolutní padesátka.

0: Free Radio.
1: Free Radio.
0: Hitparáda Free Radio.
1: Hlasuj pro svůj nejoblíbenější hit na freeradio.cz/top107.
2: Slušná 47.

0: Free Radio. Hit paráda Free Radio. 107. Fríčka. Největší hit paráda českého éteru.
1: Situace v hitparádě je následující, za námi 46. pozice, tedy Swedish House Mafia a taky Likely, Happiness is so sad. Je to velká změna pro tuhle skladbu, protože minulé kolo 71. místo, 71. minulé kolo, 46. pro tento týden. O schůdek níž, Cas Series on the floor, minulé 45, dnes 47. O schůdek níž potom prudce klesající skladba Fire od Alexandry Sten. Alexandra Sten a její pecka Fire, minulé kolo 22. místo v hitparádě. Ovšem v aktuálním kole se Alexandra propadla až na 48. 49. Alan Walker.

0: Elky Broken Angel, no a 50. místo odstartovala skladba When It Feels Right od německého projektu Empress. I u projektu Empress je to velká změna tento týden, protože When It Feels Right 18. pozice v minulém kole. Tento týden je to místo 50. Takže Empress, Ellen Walker, Alexandra Stan, Cass, Series, Syriza House Mafia a před námi 45. pozice hitparády. Je to Dua Lipa. I Lose Control.
1: Buď s námi ve spojení ve dne i v noci. Staň se členem naší rádiové party. Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi. Poslat vzkaz, hlasovku nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší. Spoj se s námi na jedno kliknutí. Právě teď. Apka Free Radio. Ke stažení na App Store a Google Play. Tak na co ještě čekáš?
2: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Brno má nový podnik. Přijďte objevit Flank. Novou restauraci od Kongusto na Botanické 72. Jak dostanete chuť na pořádný kus masa, lehkou středomořskou kuchyni, Asii nebo českou klasiku? Ve Flanku máte rozhodně na výběr. Flank. Nová chuť Botanické 72.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Jste větší skupina a potřebujete odvést společně? Máme řešení. Taxi Impuls nabízí luxusní prostorné víceúčelové vozidlo, vhodné na letištní transfery, oslavy, svatby, firemní akce, sportovní události, dětské přepravy, školních kroužků nebo skupinové turistické okruhy. Spousta místa pro cestující i zavazadla, profesionální řidiči a pohodlí bez starostí. Rezervujte si jízdu ještě dnes na čísle 14014 nebo v aplikaci Taxi Impuls. Taxi Impuls. Když chcete cestovat společně, pohodlně a bez kompromisů.
6: Free Radio.
7: Free Radio.
6: Hitparáda Free Radio.

Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radio. 107 Frýčka. Největší hit paráda českého éteru. Exkluzivně jen na Free Radio. Bombastická 42.

0: moment.
1: Free Radio. Hitparáda Free Radio. 107. Fríčka. Suprová 1.40.

0: Free Radio. Hit paráda Free Radio. Sedmička Fríčka. Největší hit paráda českého éteru.
1: Krásně nám to dneska ocejpá, krásně to letí za námi už 41. místo. Byla to 47. minulé kolo a byl to Kygo, Dan Dyminsky a pecka Heaven on Your Mind. Teď už se přesouváme ale k dalšímu bodu a to je rekapitulace. Těsně předtím, než odhalíme 40. pozici, je tady krátké opakování. 50. místo tento týden Empress, When It Feels Right. 49. místo Ellen Walker, Steve Aoki, Broken Angel. Broken 48. Alexandra Stan, Fire.

26. místo, skok z 1.70, Siri Jaws Mafia a taky Likely, Happiness is so sad. 45. pozice, Dua Lipa, I Lose Control. 44. Class, Sad.

0: tomto kole Aben a James Paradise. Sice dvojka, Aztek, Pitbull, Gabri Ponte, Pretty Woman. A 41, Kygo, Dan Timinsky, Heaven on Your Mind. Rekapitulace kompletní, ladíte hitparádu 107 Fríčka a právě teď, jak jsem slíbil, odkrýváme 40. místo. Není to úplně velká změna, byla to 38. minulé kolo a je to skladba Getaway. Jdeme na věc, 40. pozice pro tento týden, Kungs, Boys Noise a bomba Getaway.
1: Našli se prachy, hledá se majitel. A víte, co to znamená?
0: Ano!

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
2: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
3: Do Brna, do Prahy. Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Brna do Prahy a zpět. Pohodlně v nejnovějších soupravách. A přes den každou hodinu. České dráhy. Milujeme vlaky.

0: Free Radio.
1: Free Radio.
0: Hitparáda Free Radio. Maximální 40.

Free Radio. Free Radio. 107 Fríčka. Přehlídka 107 nejoblíbenějších hitů. Monstrózní 39.

Free Radio. Free Radio. 107. Fríčka. Vychechtaná 38.

0: Free Radio.
1: Free Radio.
0: Hitparáda Free Radio.
1: Hlasuj pro svůj nejoblíbenější hit na freeradio.cz/top107.
2: Šťavnatá 37.

0: Muzika la muzika, dámy a pánové, 1018. kolo, hit parády, 107. Frýčka pokračuje, před námi 35. místo. Těsně předtím, než ho odkryjeme, mrkneme na to, co se událo před okamžikem. 36. místo minulý týden, 39. pro tento týden Felix Jen Kaskáda, Boy You Turn Me, tam je posun o 3 pozice. Daleko větší skok zaznamenal Timmy Trumpet, WNW a taky Dahul, skladba Madhouse, minulé kolo 73. Tento týden 38. místo. Don Diablo, Enjoy the Silence, minule 34, tento týden je to 37, takže o kousíček dolů, no a o pár schůdků dolů klesá taky Armin van Buuren ve spolupráci s Glockenbach. Pecka Sunshines on Me, minule 31. místo, v tomto kole Sunshines on Me na 36. místě a je to písnička, která právě teď dohrála. Před námi další velký hit, ano, rovnou prozadím, je to švýcarský Mike Candice a jeho petarda Where Am I. Minulé kolo byla tato skladba na 74. místě. Tento týden nevím, co se stalo, frýčkaři asi se opřeli o hlasovací tlačítko, protože je to 35. A z ničeho nic si Mike Candice jen tak vyskočí nahoru. Takže děkuju všem, co jste hlasovali pro Mike'a Candice a pro skladbu Where Am I. Jdeme na to. 35. místo pro tento týden je tady.
1: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
2: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do 90.
3: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
0: To je jízda! Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
3: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho! Free Radio. Kam vyrazit?
4: Hasiči z Bílovic nad Svitavou vás zvou tuto sobotu na Bílovické slavnosti piva. Od 11 hodin se na Těsnohlídkově náměstí představí 7 pivovarů. Chybět ani letos nebudou kolotoče, dětské tetování nebo cukrová vata. Těšit se můžete i na dobré víno, lahůdky z udírny, gyros, pečené maso a na kapely Early Times, Sick Days, Chrousty a Ravenheart. Vstupné je zdarma. Takže tuto sobotu v Bílovicích nad Svitavou od 11 hodin na Bílovických slavnostech piva.
2: Free Radio. Free Radio. Free Radio. Free Radio.

0: zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: Světová série v beach volejbalu opět v Brně.
2: Přijďte podpořit české reprezentanty v cestě za

Rádio 107 FM, tento týden 1018. kolo naší milované hitparády 107 Frička, 31. pozice Gabry Ponte, Mauricio Bukalo, komu si Gira, komu si Balla. Já mám pro vás připravené velikánské překvapení. Nebudu lhát, to překvapení už je přímo před námi, jakoby za rohem. Je to 30. místo hitparády, které nikdo nečeká, ani já jsem to nečekal, ale můžu to prozradit až po rekapitulaci. Pojďme na opáčko, 40.

0: 37. pozice Don Diablo, Enjoy the Silence. Enjoy the silence. Na 36. pozici startovali Armin van Buuren a taky Glockenbach, Sun Shines on Me. Třicáté páté místo, velké překvapení tento týden, Where Am I, Mike Candice. 34. pozice, Shakira, Zoo. 33. tento týden, James Hype, Waterfalls. 32. místo, Scooter, No Rewind. 31. místo, Gabry Ponte, Komu si Gira, komu si Bala. Máme po rekapitulaci a teď slíbené překvapení. Je to důležitá informace? Jedná se o skladbu Origami. Origami naspívala Kesha ze Spojených států amerických, to ví každý malý dítě, ale Kesha minulé kolo propadla hodně hluboko. Musíme si říct na rovinu, jak to dopadlo. Minulý týden se pro Kesha hlasovalo tak málo, že skončila až na 63. pozici. Tento týden opak je pravdou. Kesha Origami právě teď místo 30.
1: Našli se prachy, hledá se majitel. A víte, co to znamená? Ano! Ano! Free Radio bude opět hledat majitele ztracené 5000ové bankovky. Buďte na pozoru. A to už velmi brzy. Daikin Device v Brně hledá nové zaměstnance na pozici operátor výroby s náborovým příspěvkem 30 000 korun. 30 000 korun. Nabízíme mzdu z příplatky a bonusy, 5 týdnů dovolené, příspěvek na penzíko, dopravu, stravování, multisportku a mnoho dalších top benefitů. Více na práce@daikinbrno.cz. Když práce, tak Daikin. Dejte nám o sobě vědět.
2: Jsem hrdina, jsem hrdina.
3: Co tady blbneš?
2: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
3: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
2: Vše na 211.cz.
3: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
2: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
6: Slyšíte bubny?
7: Blíží se bitva. 30letá válka ovládne hrad Svojanov už tuto sobotu a neděli. Vojáci a jejich bitvy, dobový život a pořádný program. Přijďte zažít historii na vlastní kůži. www.svojanov.cz.
8: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun a fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
9: Free Radio. Free Radio. Hitparáda Free Radio. Zrušující

gummy. Free Radio. Free Radio. 107 Fríčka. Přehlídka 107 nejoblíbenějších hitů. Namakaná 29.

0: Free Radio. Free Radio. Hitparáda Free Radio. Hlasuj pro svůj nejoblíbenější hit na freeradio.cz/top107.
1: Strhující 27.

0: Free Radio. Hitparáda Free Radio. Posledníčka Fríčka. Největší hitparáda českého éteru.
1: Krásné odpoledne a příjemný poslech u Hitparády. Lukin zdraví od mikrofonu a pojďme se podívat, co se děje v Hitparádě. Jednak teda musím ještě jednou podtrhnout hlasovací rekordy, které tento týden padly. Porazili jste to opět. 7352 hlasů je opravdu hodně. Já za to mockrát děkuju a budu rád, když takhle budeme pokračovat. Je to snad rekordní hlasování za celý prázdniny a nečekal jsem to, že se vám to povede, ale Honza to trošku v týdnu vyhecoval během Freeboxu, kdy volal s holkama. Honza má dvě dcery, určitě si je budete z éteru Free Radio pamatovat. No a vznikl tam taky další jakoby úkol nebo challenge pro mě. Pokud padne hlasovací rekord a porazíme nějaký velký milník, což se stalo, tak já jsem slíbil a budu muset v závěru hitparády první místo odmoderovat operním hlasem. Tak zněl úkol. Já nevím, kam na to ten Honza nebo ty holky chodí, je to docela zvláštní nápad, ale je to taková malá výzva. Proč ne? Proč ne? Tak si na finále rozhodně počkejte, čeká vás první místo v operním podání Lukáše Bartla. Co z toho vyleze? Nevím sám. Teď ale zpátky k hitparádě. 29. místo, tam byl Kygo, Khalid a Griffin, Save My Love. 28. Milk Inc. Unstoppable, posun pouze o jednu pozici. Minulé kolo to byla 27. David Guetta, Alok, Stick Figure, Run Run River. Ku podivu ta skladba klesá. Minulý týden místo 11. Je to celosvětově úspěšný song. No a tady na Free Radio minulé kolo 11. Tento týden už 27. místo. Pokud to takhle bude pokračovat, tak během dvou, třech hitparád David Guetta vypadne z té horní padesátky. Ne, že vypadne z hitparády, ale vypadne z té části hitparády, která se protlačí do éteru. Tak uvidíme, pokud fríčkaři rozhodli, tak jste rozhodli. Hlasujte, jak vždycky říkám, jenom pro ty pecky, které v hitparádě opravdu chcete. David Guetta, Alok, Stick Figure tady propad z 11 na 27 a nad tím 89ers a Rimini Rockas, tam je to naopak, skladba Back to 89 si z 28. pozice vybojovala 26, takže postup o dvě pozice. Já děkuji všem, co jste hlasovali, děkuji i všem, co posloucháte hitparádu. Doufám, že máte příjemnou náladu a příjemný poslech takhle u té hitparády, že vás to baví. No a teď po 26. pozici 25. a o tu se postará pan Klaas. Opět vlajka Německa na 25. pozici Klaas a jeho pecka Analog Heart.
0: Nevaž se, rozvaž se. Já rád játra, ty rád játra. Popokate, Peto. Mrně v Brně, vrní v Trní. Žiho Brní, Brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se, rozvaž se.
2: Za mě nemyslel, že to je jazyčisko.
0: Jazyková rozcvička s Free Radiem. Free Radio. Free Radio. Hitparáda Free Radia.

0: Free Radio. Free Radio. 107 Fríčka. Přehlídka 107 nejoblíbenějších hitů.
1: Vyladěná 24.
2: Scooter. W&W. Welcome to the rave culture.

Příjemný poslech a super náladu všem na 107 FM, u mikrofonu Lukin a pokračování hitparády 107 Flíčka. 21. místo za námi, tento týden Timmy Trumpet a Oaks, Not a Place. No a teď už se podíváme na další rekapitulaci, aby jsme mohli odhalit místo 20. A během rekapitulace, pozor, ještě další rubrika a to bude Skokan a propadák týdne. Já už mám nachystaný papíry, to jsou oni, tak, vše je připraveno. No a jdeme do rekapitulace. 30. pozice tento týden Kesha Origami. 29. místo Kygo Khalid Griffin Save My Love. 28. Milk Inc. Unstoppable. 27. místo David Guetta Alok a Stick Figure Run Run River. 26. pozici další petarda od 89ers. 89ers a Rimini Rockers Back to 89. 25. místo Klas Analog Heart. 24. pozice WW Scooter a Rave from Outer Space. 23. pozor, tady je skokan týdne. Je to skok ze 76. pozice na 23. a je to Anima a Lisa Bad Angel. Nenápadná skarba a z ničeho nic se stává skokanem týdne. Mrkneme se rovnou na druhou stránku mince a to je propadák týdne. Tím se stává v tomto kole D.O.D. Izzy Bizu a skarba Careful. Careful minulé kolo 42, tento týden propadák až na 93. pozici. Takže D.O.D. Izzy Bizu Careful propadák týdne. Anima, Lisa, Bad Angel, skokan tohoto týdne. Teď pokračování rekapitulace. 22, Aztek, DJ Coco a Card D, Everything's Alright.

máme po rekapitulaci. V rekapitulaci jsme prolítli taky skokan a propadák týdne, to znamená v klidu odhalíme místo 20. 20. pozice dalším zázrakem aktuálního kola hitparády, protože je to 70. z minulého kola. Armin van Buuren, Sasha, Set Me Free, minulé kolo 70. místo, tento týden pozice číslo 2.

0: Freebox Free Radia. Tak kam to dneska bude? Do práce? Na schůzku? Nebo domů?
1: A víte, co je na tom nejlepší? S Taxi Impuls se vám každá tahle cesta může vrátit zpátky.
0: Za každou jízdu sbíráte body a ty jednoduše proměníte za kredit na další jízdy.
1: Takže čím víc jezdíte, tím míň platíte.
0: Stáhněte si aplikaci Taxi Impuls a ušetřete.
2: Saň dej guláš fest Sokolnice a Zdeněk Izer Show. 10 týmů vaří guláše, od 3 ochutnáváte, po 5 vyhodnotíte, po 6 Joška Šmukař s cymbálkou, v 8 Zdeněk Izer Show, po 9 koncerty kapel Alrox Rough Boys. Děti mají zdarma vstup, šlapadla, zmrzku, skákací hra. Dospělí platí 250, guláše v ceně. Saň dej guláš fest v hřiště Sokolnice 29. srpna. Saňdejfest.cz.
0: Pivnice u Kohoutů slaví už 5. narozeniny. Přijďte 10. září od 17 hodin slavit s námi. Rozdáváme 300 piv a pečenou kýtu zdarma. Večer rozjede DJ Andrew Melk i se svými elektrickými houslemi. A chybět nebude ani narozeninová tombola o skvělé ceny. Tak si udělejte rezervaci a přijďte si užít poslední záblesky léta. Těšíme se na vás 10. září od 5 hodin v Kohoutovicích u Kohoutů.
3: Free Radio.
4: Free Radio.
3: Hitparáda Free Radio.
4: Natěšená 20.

Free Radio. Free Radio. Hitparáda Free Radio. Hlasuj pro svůj nejoblíbenější hit na freeradio.cz/top107. Nažavená sedmnáctka.

0: jedeme dál. Ladíte Free Radio 107 FM, posloucháte hitparádu 107 Fríčka s pořadovým číslem 1018. Od mikrofonu zdraví Lukin a před námi 15. pozice. V podstatě už 15 nejlepších petard, které jste vybírali vy sami, protože během hlasování padl rekord a celkem jste naklikali 7352 hlasů. Já když to vidím před sebou, to číslo, tak si pokaždé říkám, ty to není možný, ty to není možný, ale mám z toho zároveň velkou radost. Takže díky za nádherné hlasování a taky díky za rekordní hlasování v poslední prázdninové hitparádě. Tohle se vám moc povedlo. Děkuji a ještě jednou děkuji. Teď, kde se nacházíme? 18. místo Fisher, Florence Arman, What a Life. Žádná velká změna ze 16 na 19. Ovšem Offenbach, Miles Away. Tady už je větší změna, protože minulé kolo tahle skladba startovala na 41. Pro tento týden je to místo 18. Podobná situace taky u Rehab a skladba Ghost Town. Minulé 46, tento týden místo 17, což jsou velké skoky, jak pro Offenbach, tak pro pana Rehaba. No a potom tady byla ještě BB Rexa a David Guetta se skladbou Sad Girls, ta dohrála právě teď a to je přesun z 19 na 16, takže pokud máte rádi Sad Girls a zahlasovali jste, tak se povedlo, BB Rexa a David Guetta s touhle skladbou postoupili celkem o 3 pozice směrem vzhůru. Tak, teď už jak jsem slíbil, tak 15. místo. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. To máme před sebou. A teď je tady 15. Hedegaard a Arash. Místo 15. Say My Name.
1: Buď s námi ve spojení ve dne i v noci. Staň se členem naší rádiové party. Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi. Poslat vzkaz, hlasovku nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší. Spoj se s námi na jedno kliknutí. Právě teď. Apka Free Radio. Ke stažení na App Store a Google Play. Tak na co ještě čekáš?
2: Dobrý den, potřebovali bychom pravidelný úklid kanceláří. Jak to u vás funguje?
3: Jednoduše, přijedeme na prohlídku, připravíme nezávaznou cenovou nabídku a v případě zájmu se o úklid postarají naši prověření a vyškolení pracovníci.
2: A mytí oken?
3: To máte v ceně pravidelného úklidu dvakrát ročně zdarma.
4: LK Clean. Profesionální úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor a bytových domů v Brně. Pro více informací volejte na číslo 603 480 910.
5: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Brno Beach Pro. 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě.
6: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
7: Co třeba na delfíny?
6: Do zoo?
7: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
6: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
7: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
8: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
9: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
10: Baví tě auta asi technicky zdatný? Přidej se k AHIFI v Brně. Hledáme montážního technika na odhlučnění a ozvučení vozů. Zkušenosti s AutoHIFI nejsou podmínkou. Náš zkušený tým tě vše potřebné naučí. Čeká tě moderní dílna, zajímavá práce a možnost se rozvíjet. AHIFI, specialisté na odhlučnění vozů, AutoHIFI a prémiovou kosmetiku.
11: Free Radio. Free Radio. Hitparáda Free Radio. Rozkošná patnáctka.

Free Radio. Free Radio. 107 Fríčka. Přehlídka 107 nejoblíbenějších hitů. Hafo dobrá 14. 1, 2, 3.

serotonin. Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radio. 107. Fríčka. Největší hit paráda českého éteru. Exkluzivně jen na Free Radio. Kruťácká 12.

Příjemný poslech a super náladu od mikrofonu přeje Lukin. 11. místo v hitparádě 107. Fríčka tento týden Aben a Hurts. Takže finský projekt má úspěch. Je to postup ze 14. pozice na 11. No a ať se v tom nestrácíme, tak těsně před top 10, před 10 nejlepšími hity dáme krátkou rekapitulaci. 20. místo jako zázrakem postupující Armin van Buuren a Sasha skladba Set Me Free, minulé kolo 70. místo. Osmnáctá pozice Fisher, Florence Arman, What a Life. 18. pozice Miles Away a Offenbach. 17. tento týden Rehab, Ghost Town.

0: 14. pozice v tomto kole Hedegaard Arash, Say My Name. 14. pozice postupující Mikolas Josef a jeho Ferrari. Třinácté místo James Hype, Serotonin. 12. pozice Kashmir, Jason Ross, Brianna Grace, Ultra Love. A 11. pozice Aben Hurts. Free Radio 107 FM, taky hit paráda 107 Fríčka, 11. pozice odkrytá, je to skladba Hurts. A teď se podíváme na 10 nejlepších hitů v tomto kole. 10. místo právě teď, Italo Brothers, Aaron Chupa a Bomba Galliano.
1: Našli se prachy, hledá se majitel. A víte, co to znamená? Ano! Free Radio bude opět hledat majitele ztracené 5000ové bankovky. Buďte na pozoru. A to už velmi brzy.
2: Free Radio. Free Radio. Hitparáda Free Radio. Hustá desítka.

0: Free Radio. Free Radio. 107 Fríčka. Přehlídka 107 nejoblíbenějších hitů.
1: Bezvadná devítka.

0: Free Radio. Free Radio. Hitparáda Free Radio. Hlasuj pro svůj nejoblíbenější hit na freeradio.cz/top107.
1: Parádní sedmička.

0: Free Radio. Hitparáda Free Radio. Kostadvička Fríčka. Největší hitparáda českého éteru.
1: Mám tady připravené v rámci hitparády ukázky nejoblíbenějších hitů a nejúspěšnějších hitů pro tento týden, protože hnedka na 9. pozici nastala velká změna. 9. místo dneska byla jednička z minulého kola, nebo jinými slovy, jednička z minulého kola se propadla tento týden až na 9. pozici. Tudíž Sigma, Dutch & Graft, Professor Green, Need You Now, minule vítěz, dnes bohužel až 9. místo. Osmička, tam byl Fisher Rain, propad ze čtvrky, sedmička, Jugl, Alterlate, Email Angel, Moving to the Sun, pohodovka mezi pětkou a sedmičkou každé kolo. A pak je tam ještě Christian Marky a Solo a Summer is Magic, minulé 8. místo, tento týden 6. pozice. Pětka, jako vždycky připravená, tu prozradit nemůžu, ale mrkneme se strojem času do budoucnosti, které hity ovládají vrchol hitparády 107. Fríčka. Jeden z nich bude dneska vítěz. Kungs a taky Theophilus London a jejich skladba Galaxy, dneska šance na vítězství, pozor na to. Je tam ale Mikolas a taky Trips se skladbou Hard to be Humble. Možný vítěz hitparády, možná taky ne. Nebude chybět ani Oliver. Stále ve hře, stále mezi pěti nejlepšími, Oliver Tree a jeho skladba Joyride. Ale pozor, taky se tam tlačí novinka Limoncello. Jako zázrakem Lučenzo dnes mezi pětkou nejlepších celé 107. A to jenom díky vám a díky vašemu hlasování. Ještě jednou velké poděkování za to, jak jste zahlasovali, taky ještě jednou poděkování za ten hlasovací rekord. A teď už pojďme hezky postupně odkrývat jednu pozici za druhou. Čtyři ukázky máme za sebou, ale teď místo páté. Na páté pozici BB Rexa a taky Faithless. Místo páté New Religion.
2: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
3: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
4: Je-li bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Paffendorf?
1: To je jízda! Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
4: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Slyšíte bubny? Blíží se bitva. 30letá válka ovládne hrad Svojanov už tuto sobotu a neděli. Vojáci a jejich bitvy, dobový život a pořádný program. Přijďte zažít historii na vlastní kůži. www.svojanov.cz.
0: Free Radio. Free Radio. Hitparáda Free Radio.
4: Skvělá pětka.

Free Radio. 107 Fríčka. Přehlídka 107 nejoblíbenějších hitů. Nadupaná čtyřka.

Free Radio. Free Radio. Hitparáda Free Radio. 107. Frýčka. Největší hitparáda českého éteru. Exkluzivně jen na Free Radio. Ukrutná dvojka.

0: Free Radio. Hitparáda Free Radio. Kostelvička Fríčka. Největší hitparáda českého éteru.
1: Ladies and gentlemen, dámy a pánové, pomaličku se nám chýlí ke konci pořadu, ale víte, jak to chodí. Jako vždycky ještě poslední rekapitulace všech těch hitů, které byly před prvním místem a po prvním místě ještě návrat zpátky mezi horké novinky. Takže těch písniček mám pro vás v rámci aktuálního kola hitparády ještě docela dost. Tak pěkně postupně začínáme u rekapitulace. 10. místo Galliano, ano, Italo Brothers a Aaron Chupa. Vítěz minulého kola se v tomto kole bohužel propadl až na 9. pozici. Sigma, Dutch and Graft a taky Profesor Green, Need You Now. Osmička, Rain Fisher. Sedmé místo, Moving to the Sun. Šestá pozice pro tento týden Itálie, Christian Marki a taky Soloja, Summer is Magic. Jedka, BB Rexa, taky Fatals, New Religion. Čtvrtá pozice v tomto kole, Lucenzo a jeho Limoncello. Páté pozice rovnou na třetí místo postoupili Kungs a taky Theophilus London, Galaxy. A druhé místo hitparády Free Radia, Mikolás a také Trips, Hard to be Humble. Tisící 18. kolo hitparády 107. Fríčka je pomalu ve finále. A my jdeme rovnou na první pozici. Dámy a pánové, pojďme na vítěze. Před námi vítěz hitparády taky první pozice, nejlepší skladba ze všech, z celkového počtu hlasů 7352, nevím, kolik šlo pro první pozici, ale s obrovským náskokem je to tady vítězství opět. Tak, fanfára nesmí chybět, vítěz hitparády samozřejmě přivítáme fanfárou, rozdíl hlasů, no moc, několik stovek náskok, takže řekl bych takzvaně naprosto chladnokrevné vítězství. Tak, ladies and gentlemen, dámy a pánové, a teď první místo operním hlasem. Musím se naladit. Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro. A teď první pozice Oliver Tree a Joyride. Oliver Tree, Joyride. Je to Oliver Tree, skladba Joyride. První místo hitparády je tady. Užijte si jedničku. Vychutnejte si to nejlepší z celé hitparády. To je vámi zvolená jednička a první místo. Pojďme na to. Za okamžik ještě novinky. Díky, že ladíte. Teď si pojďme vychutnat první místo 1018. hitparády 107. Fríčka.
0: Nejžhavější jednička.

0: víte, co to znamená?
1: Ano!
2: Ano!
1: Free Radio bude opět hledat majitele ztracené 5000 bankovky.
0: Buďte na pozoru.
1: A to už velmi brzy.
3: Užijte si nezapomenutelný konec prázdnin. Navštivte Šikland, největší zábavní přírodní park u nás. Zažijte akční divadelní westernové show, trikové umění jezdců na koních. Těšit se můžete na celodenní program Šikland. To jsou společné zážitky, na které děti ani dospělí nezapomenou. Navštivte Šikland ve Zvoli nad Frnštejnem a užijte si nezapomenutelný konec prázdnin. Kompletní program najdete na sikland.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
5: První místo hitparády 107 Fríčka pro tento týden opět ovládl Oliver Tree se skladbou Joyride. Jasné vítězství, byl tam velký náskok, jak jsem říkal, tak doufám, že vás nějakým způsobem nerozhodila ta fanfára a hlavně první místo operním hlasem. Byla to sázka, bylo to challenge. Já jsem to slíbil Honzovi i jeho dcerám, že když to dopadne s tím hlasováním dobře, takže do té výzvy, do toho challenge rozhodně půjdu. Takže nevím, jestli se vám jakoby líbil operní hlas, mě teda vůbec ne, ale nicméně sázka je sázka, takže jsme do toho tak nějak skočili. Za hlasování ještě jednou moc krát děkuji a teď jako v každé hitparádě návrat na začátek. Zrekapitulujeme si aktuální novinky. Novinka číslo 1 dnes Say Something. Prozatím 107. pozice a je to spolupráce Sony Fodera a Becky Hill. Novinka číslo 1.
6: Free Radio.
7: Free Radio.
6: Hitparáda Free Radio.

0: Free Radio. Hit paráda Free Radio. Kostelvička Fríčka. Největší hit paráda českého éteru.
1: První novinka v rekapitulaci už za námi, teď si dáme opáčko druhé novinky. Novinka s číslem 2, Faruko a jeho Madrid. Prozatím tedy 106. pozice, tady na 107 FM a uvidíme, jak to bude v dalších kolech. Hlasujte, pokud se vám líbí, nehlasujte, pokud se vám nelíbí. Novinka číslo 2, Madrid, Faruko. Free Radio.

0: sedmička, fríčka, pokračování, opakování nováčků, jednička, dvojka za námi a teď opakování třetí novinky. Třetí novinka dostala název, nebo má název Take It Slow Bullet, původně skladba Bullet a francouzský Watermat, tentokrát německý Robin Schulz a Watermat dohromady s názvem Take It Slow Bullet. 105. místo, třetí novinka hitparády pro tento týden, je to pod vlajkou Německa a je to Robin Schulz a Watermat. Takže novinka číslo 3, Robin Schulz, Watermat, Take It Slow Bullet.
1: Free Radio. Free Radio. 107. Fríčka.

Je tady čtvrtá novinka, tedy rekapitulace posledního nováčka, a to většinou znamená konec hit parády. Musíme končit, je mi to líto, dámy a pánové, za okamžik se budeme loučit. Teď ještě informace ke čtvrté novince. Je to prozatím startovní 104. místo, je to čtvrtá novinka hit parády pod vlajkou Slovenska a dohromady novinku Já na to mám přináší Dominika Mirgová, Kali a taky Alan Murin. Je to poslední novinka hit parády, určitě si ji vychutnejte a si rozmyslíte, jestli si zaslouží vaše hlasy nebo ne. A tím pádem nám tato skladba uzavírá 1018. kolo hit parády 107. Fríčka. Mějte se krásně, mějte se nádherně. Jak vždycky říkám já, žijte naplno, laďte Free Radio. Ještě jednou obrovské poděkování za hlasování. Smekám klobouček, nečekal jsem, že by se to povedlo a že by se během prázdnin, takhle v závěru vlastně prázdnin, povedlo zlomit hlasovací rekordy. Ale fríčkařům se to povedlo. Takže vesele pokračujeme i během školního roku. Kdykoliv, když je škaredý počasí, sedneme ke komplu nebo k telefonu nebo kamkoliv k tabletu. Naklikneme freeradio.cz/top107. Pouštíme si písničky a hlasujeme pro 10 hitů každý den. Z jedné IP adresy můžete rozdat až 10 hlasů pro 10 různých songů v jeden den. Takže tolik ještě připomínka hlasování, jako vždy freeradio.cz/top107. Teď už musím jít, loučí se s vámi Lukáš Bartl. Bylo to krásné. Bylo to dneska úžasné. Samý překvapení, velký změny v hitparádě a taky nový král a nový vítěz a nové první místo. Děkuji za poslech, děkuji za hlasování, ještě jednou se loučím, mějte se krásně, žijte naplno, laďte Free Radio a za týden doufám, že zase spolu u 1019. kola hit parády 107. Fríčka. Čau! Free Radio.

0: Baví tě auta asi technicky zdatný? Přidej se k AHIFI v Brně. Hledáme montážního technika na odhlučnění a ozvučení vozů. Zkušenosti s AutoHIFI nejsou podmínkou. Náš zkušený tým tě vše potřebné naučí. Čeká tě moderní dílna, zajímavá práce a možnost se rozvíjet. AHIFI, specialisté na odhlučnění vozů, AutoHIFI a prémiovou kosmetiku.
1: Nevaž se, rozvaž se. Já rád játra, ty rád játra. Popokate peto. Mrně v Brně, vrní v Trní. Žiho brní brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se, rozvaž se.
2: Na mě nevyslážu, to je jazyčisko.
1: Jazyková rozcvička s Free Radiem.

0: skupinové turistické okruhy. Spousta místa pro cestující i zavazadla, profesionální řidiči a pohodlí bez starostí. Rezervujte si jízdu ještě dnes na čísle 14014 nebo v aplikaci Taxi Impuls. Taxi Impuls. Když chcete cestovat společně, pohodlně a bez kompromisů.
1: Free Radio. Free Radio. 107.

0: víte, co to znamená?
1: Ano! Free Radio bude opět hledat majitele ztracené 5000 bankovky. Buďte na pozoru. A to už velmi brzy.

Let's go! Sydney Samson, Avizard Sleeve, Riverside, let's go!

0: Bitch. Nevaž se, rozvaž se. Jara teatra, ty rá teatra. Popokate peto. Mrně v Brně, vrní v Trní. Žiho brní Brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se, rozvaž se.
1: Na mě nemyslel, že to je jazyčisko.
0: Jazyková rozcvička s Free Rádiem.

0: na schůzku nebo domů.
1: A víte, co je na tom nejlepší? S Taxi Impuls se vám každá tahle cesta může vrátit zpátky.
0: Za každou jízdu sbíráte body a ty jednoduše proměníte za kredit na další jízdy.
1: Takže čím víc jezdíte, tím méně platíte.
0: Stáhněte si aplikaci Taxi Impuls a ušetřete.
2: Free Radio. Free Radio. Free Radio 107 FM.

0: Nevaž se, rozvaž se. Jara teatra, ty rá teatra. Popukate peto. Mrně v Brně, vrní v Trní. Žiho brní brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se, rozvaž se.
1: Na mě nevyplazuj, to je jazyčisko.
0: Jazyková rozcvička s Free Radiem.
2: Nastraž uši. Tahle novinka si zaslouží.

0: i v noci.
1: Staň se členem naší rádiové party.
0: Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi.
1: Poslat vzkaz, hlasovku
0: nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší.
1: Spoj se s námi na jedno kliknutí.
0: Právě teď.
1: Apka Free Radio.
0: Ke stažení na App Store a Google Play.
1: Tak na co ještě čekáš?